0: श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: गुड इवनिंग,
2: dobrý večer
0: everybody,
2: všem
0: hari om. Every day is increasing more and more bhaktas.
2: Každý den je bhaktů víc a víc.
0: Nice to see you.
2: Rád vás vidím.
0: Many greetings, blessings.
2: Mnoho pozdravů, požehnání.
0: To all our international brothers, sisters, bhaktas, devotees,
2: mezinárodním bratrům, sestrám,
0: spiritual
2: oddaným,
0: sadhakas,
2: duchovním sadhakům.
0: Welcome.
2: Vítejte.
0: To our website.
2: Na našich webových stránkách.
0: Blessing is coming from.
2: Požehnání k vám přichází.
0: Sri Mahaprabhuji ashram.
2: Ze Sri Mahaprabhujiho ashramu ve Střílkách.
0: Czech Republic.
2: České republice.
0: It's a beautiful time, lot of snow, nice cold.
2: Krásně, mnoho sněhu,
0: but
2: zima.
0: Wonder or miraculous is this that no one catch cold.
2: Ale zázrak je tu v tom, že nikdo
0: nenastavil. It's a minus in the night 5 degree.
2: V noci
0: daytime
2: pod
0: nulou, was zero.
2: Minus 5, přes den kolem nuly.
0: Everyone was walking.
2: Všichni se procházeli.
0: On the snow.
2: Po sněhu.
0: Playing with the snow, but no one caught cold.
2: Hráli si se sněhem, ale nikdo nenastydl.
0: That is something extraordinary.
2: A to je něco výjimečného.
0: Blessings.
2: Výjimečné požehnání.
0: This kind of cold is healthy one.
2: Takováhle zima.
0: Little unhealthy is between changing warm and cold, warm and cold.
2: Zdravé, když se to mění.
0: There we get lot flu and different things.
2: Z tepla na zimu.
0: So also Surya Narayan, Bhagwan Surya Narayan, Bhagwan Bhaskar,
2: Bhagwan Pashtak,
0: was also very blessed to us that we had a whole day sunshine. Many

0: asana or some practice in yoga and daily life to help with the high eye pressure, glaucoma.
1: Wash your eyes every morning with cold water.
2: Každé ráno si umyjte oči studenou vodou dvakrát.
1: That's all.
2: To je všechno.
1: Not too many exercises.
2: A necvičit moc.
0: Kaushal is asking what to do when he's nervous. With nervousness, when he's nervous.
1: When one is nervous?
0: Yes.
1: Observe that one is nervous.
2: Pozoruje.
1: So yourself is nervous or someone is nervous? This is question.
2: Pozorujte, jestli vy jste nervózní, nebo někdo jiný je nervózní.
1: And if you are nervous, what is the cause of the nervousness?
2: Jaká je příčina vaší nervozity?
1: When you are nervous, deep inhale.
2: A když jste nervózní, tak se hluboko nadechněte 11krát.
1: Then you will be less nervous.
2: A pak to zmenšíte.
1: If you are angry, nervous, then drink nice cold water.
2: Pokud se zlobíte a jste nervózní, tak se napijte studené vody nebo si omýjte oči
1: studenou vodou.
2: Či nervozita má mnoho příčin.
1: And without finding the cause, you cannot treat.
2: Bez toho, abyste zjistili příčinu, tak nemůžete s tím nic dělat.
0: And the last is in German language. I will read it. I hope correctly. Pranam, lieber Swamiji, gibt es bei uns im Yoga eine Zeremonie für Kinder, so wie es im Christentum die Konversation gibt. Das ist ein Fest wie eine Einweihung. Sarojvien.
2: Tak ta otázka v němčině. Rozumím první polovině, jestli je vyhoze nějaký obřad s dětmi. A tím to končí.
0: Konfirmacion.
1: Pranam, lieber Swamiji, gibt es bei uns im Yoga eine Zeremonie für Kinder, so wie es im Christentum die Konfirmation.
2: Ah, asi nějaký obřad, jako je křest.
1: Ja, it gives, but in yoga not.
2: Ano, ale vyhoze.
1: In yoga is only one.
2: Vyhoze jenom jeden obřad.
1: One in all in.
2: Vyhoze jenom jeden. Jeden ve všem a vše v jednom.
1: Blessing and mantra initiation.
2: Požehnání a obřad mantry.
1: But according to the Vedic,
2: ale podle
1: religion,
2: náboženství hinduismu.
1: There is 16 samskaras.
2: Je 16 samskar.
1: And these 16 samskaras are the 16 kind of ceremonies. First begins when child is born.
2: Začíná, když se dítě
1: then
2: narodí,
1: with the honey, with the gold or silver, mostly with the gold.
2: Zlat.
1: Kind of needle, but not a needle.
2: Zlato,
1: stick, gold hůl, stick,
2: hůlko,
1: right on the tongue of the child. Om.
2: Dámet.
1: Then comes the Mundan Samskara, cutting
2: samskara.
1: Of first time. Then comes the eating.
2: Ještě předtím je jídlo.
1: So it means
2: to znamená,
1: child is drinking milk from mother,
2: dítě pije mléko,
1: but after
2: dítě,
1: certain months of age or 1 year, child gets the other kind of food, first time.
2: Dostane poprvé jídlo,
1: that is the second ceremony.
2: Jiné než mateřské mléko,
1: third,
2: to je druhý obřad.
1: First time you cut
2: třetí
1: your hair.
2: Poprvé,
1: that is like in Christian, they call
2: to je jako v
1: the baptizing.
2: Jako křest v křesťanství.
1: Yes, then comes for the man, male, this jeneu samskara upnayan. Upnayan means the third eyes, the wisdom, eyes of the wisdom.
2: To znamená vlastně
1: and then
2: moudrosti, třetí oko.
1: Goes to the school.
2: Pak je to
1: that is not in the 16 samskara. But also when first day you go to school, there's a beautiful ceremony too. Then comes

0: Moi Milada. Jak se máš?
1: Výborně.
0: Výborně. Thank you. Milada is my very, very faithful old disciple, not in years, but in practicing. Hari Om. And one Agarbati also. Prosim. Hari Om. Set kon elepsi. Oh, dekui paniza. Dekui.
2: Milada je jedna z mých nejstarších žákyň a věrných a nejstarších mé věkem.
0: Next one.
2: A další.
0: Alice Bodse Dalek from Strilki Ashram.

0: Míra je the first disciple in Czechoslovakia.
1: Míra je první žákyní v Československu.
0: In 1973, when I came first time, the first mantra got Meera and her husband Hari.
1: Tak v roce 1973 jsem poprvé přijel do Československa, tak první mantru dostala Meera a její manžel Hari.

0: he's getting also 90.
1: Bude mu také 90.
0: 19 February. 67 he was born. He is also by one of very old and very faithful disciple.
1: Je to jeden z mých from Kopna.
0: Yes. Yes, I know. Dobrý. Omkaran, počkej.
1: Omkar Puri 19. února.
0: Omkaranand is a very good yoga life teacher.
1: Omkar Puri je
0: very faithful person.
1: Cvičitel, věrný člověk.
0: A person without anger.
1: A člověk bez zloby.
0: I never saw him with anger except his wife.
1: Nikdy jsem ho neviděl, že by se zlobil ke mně, když byl s manželkou.
0: So anyone more?
1: Tak ještě někdo?
0: You see, every creature
1: vidíte, že každý tvor
0: searching the family's warmness,
1: rodinné teplo.
0: Every bird,
1: každý pták,
0: evening flies back to the nest.
1: Večer letí zpátky do hnízda.
0: So every human is longing,
1: člověk touží,
0: for a harmonious, happy family. Where they do
1: rodině,
0: care about you, who loves you, who respects you,
1: rádi,
0: and whom you can
1: vás,
0: trust,
1: a komu vy můžete
0: you love
1: kvěřovat,
0: them, you respect them,
1: koho můžete respektovat,
0: and you feel belonging.
1: A kam cítíte, že patříte.
0: We know that we are alone.
1: Víme, že jsme sami.
0: We came alone in this world.
1: Přišli jsme na tento svět sami.
0: And we will go alone from this world.
1: A z tohoto světa zase
0: but still
1: sami
0: we have here the life.
1: Ale přesto tady máme
0: on this planet,
1: život na této planetě.
0: That we should live together.
1: A měli bychom žít společně.
0: And feel the oneness and belonging.
1: A cítit ten pocit nále.
0: Here is someone has a very loud
1: the
0: loud speaker on the earphone. So tell that person to put slow or go to the translator. Thank you.
1: Tak je tady někdo, kdo má hodně nahlas sluchátka, tak buď si to dejte.
0: Who is this?
1: Na méně, anebo běžte za překladatelem.
0: Don't you hear people? I hear. Who is there?
1: Kdo to tady má tak nahlas?
0: So tell them to go near to the translator.
1: Tak běžte blíž k překladateli.
0: Please, or put the volume down.
1: A nebo si stáhněte hlasitost.
0: The people other sitting near them, can't you tell them, please?
1: Tak nemůžete mu to říct, kdo sedíte u něj?
0: Eh? It's not okay.
1: Není to v pořádku.
0: I hear.
1: Stále to slyším.
0: Go there and tell that person to put slow.
1: Běžte k tomu člověku a řekněte mu, aby si to stišil.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: So it's already 9 o'clock.
1: Tak je už 9 hodin.
0: I answered your questions. We
1: odpověděl
0: congratulated you for your birthday, for
1: your studies,
0: and for prayers and everything.
1: Modlitby.
0: Now we will have a nice meditation.
1: Takže teď budeme mít
0: 15 minutes.
1: Čtvrthodinovou.
0: But before the 15 minutes meditation,
1: ale před
0: will be prayer.
1: Se budeme
0: after the prayer, children will get prasad.
1: Modlitbu, po modlitbě,
0: and then children have to go. And
1: budou,
0: we will meditate.
1: A my si uděláme
0: okay?
1: Meditaci.
0: So, we will have prayer.
1: Teď bude modlitba.

0: शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। Very nice good morning.
1: Velice příjemné dobré ráno.
0: Welcome all here please.
1: Všichni tady vítejte.
0: And open little windows please.
1: Otevřte trochu okna.
0: Done.
1: Hotovo.
0: So it means Jordan. Done means go to Jordan. Well, it is a great harmony and divine atmosphere.
1: Je tady skvělá harmonická a božská atmosféra.
0: And we are very blessed one that we have such a beautiful sadhana hall.
1: A jsme požehnaní, že máme takovouhle krásnou halu na sádhanu.
0: It's called with the natural air condition.
1: A říkáme, že má přirozenou klimatizaci.
0: Every tree, every leaves, every creatures, birds, bees, and butterflies, they speak to us.
1: Každý strom, každý lístek, každý ptáček, každý tvor, každý motýlek k nám, každá včelka k nám promlouvají.
0: Nada. Nada means sound, resonance, vibration.
1: Nada to znamená zvuk, rezonance, vibrace.
0: When the soul separates from its origin,
1: když se duše oddělí od svého původu,
0: like one seed produces many seeds,
1: jako jedno z jednoho semínka vzniká mnoho semen.
0: It means now multiplying.
1: To znamená, že se rozdělí, rozmnoží.
0: But that seed does not lose the quality, the characters of origins.
1: Znásobí, ale to semínko nestrácí ty vlastnosti, tu charakteristiku toho původu.
0: The seed which is growing here, and you take it in far distance countries, you put it in the earth, it will grow and it will give the same taste, same form, same qualities.
1: Semínka, která pěstujete tady, i když ho převezete do daleké země a tam ho zasadíte, tak tam vyroste rosina stejných vlastností, stejné chuti, stejná.
0: So there is only one seed.
1: A tak je jenom jedno semeno.
0: That's called Brahman.
1: A tomu se říká Brahman.
0: And that is multiplying.
1: A to se násobí.
0: And each seed again multiplies.
1: A každé to semínko se opět roznásobí.
0: But it has that quality called the life.
1: Ale tu vlastnost, které se říká život, to pořád má.
0: That life, that quality is the light.
1: A ten život, ta vlastnost, to je světlo.
0: which represents the origin.
1: Které představuje onen původ.
0: Now this light, if it is filtered with the green color,
1: a když toto světlo prochází, je filtrováno přes zelenou barvu,
0: or the yellow,
1: nebo přes žlutou,
0: it takes the colors.
1: Tak se zabarví.
0: It comes on different environment.
1: Prochází různými prostředími.
0: So some form changes.
1: Takže ty tvary, podoby se mění.
0: But that origin doesn't change.
1: Ale onen původ se nemění.
0: The life of the seed.
1: To ten život semene.
0: And that life of that seed is that atma.
1: A oním životem v tom semínku je átma.
0: And what is carrying this light is the jiva, the soul.
1: To, co přenáší, v čem je to světlo přenášeno, to je jiva, to je duše.
0: And the soul enters into the different forms.
1: A ona duše vstupuje do různých podob.
0: But still has that tendency to multiply.
1: Ale pořád je tu ta tendence se násobit.
0: In this way, atma is one.
1: A takto atma je jedno.
0: Doesn't matter is a small creature.
1: Nezáleží na tom, jestli je to malý tvor.
0: Or big one.
1: A nebo veliký.
0: So one is now clear that all we are one.
1: Všechno je teď jasné, že všichni jsme jedno, jedním.
0: Atma.
1: Atma.
0: That atma doesn't change.
1: A toto atma se nemění.
0: That's why it is said everlasting.
1: Proto se říká, že trvá věčně, že je věčné.
0: Immortal.
1: Nesmrtelné.
0: Unbreakable.
1: Nerozbitné.
0: The bliss.
1: Blaženost.
0: What is changing?
1: To, co se mění,
0: is the form.
1: To jsou podoby.
0: The elements. Which is made out of different elements.
1: Které prvky, které jsou, vznikají z různých prvků, to, co je tvořeno z prvků.
0: So when we go individually, then there's a form.
1: Když se podíváme na individualitu, tam jsou podoby.
0: And that have different destinies.
1: A ty mají různé

0: Osuri.
1: Because what is moving,
0: to, co se pohybuje,
1: that is individual.
0: To je individuální.
1: What not moving,
0: to, co je nehnuté,
1: is the universal.
0: To je univerzální.
1: That's why it's called achala.
0: Proto se říká achala.
1: Chal, achala. Chal means movable.
0: Chal znamená pohyblivé.
1: Mobile.
0: Pohybující se.
1: Achal is steady.
0: A to je stále nehybné. Achala.
1: So in this one bhajan, one prayer,
0: a proto v té jedné modlitbě
1: it is said,
0: se říká,
1: how do we imagine, or how should we see,
0: jak máme vidět, jak si máme představit,
1: that guru tattva,
0: ono guru tattvu.
1: Tattva means also element.
0: Tattva znamená taky prvek, element.
1: But not this like fire, water, air and so on.
0: Ale ne ve smyslu ohně, vody, země a tak dále.
1: Gyan tattva. Gyan is also tattva.
0: Gyan tattva i gyana je tattvou.
1: So it is said.
0: A proto se říká.
1: Sri Guru Atma. Paramatma. Homatma. Purushottama. Sakal jag ke. Antarjami. Čaráčar ki átma. You know this prayer.
0: Znáte tuhle modlitbu.

0: So, Sri Guru Atma, the Sri means happiness.
1: Sri znamená štěstí.
0: Sri means Lakshmi.
1: Znamená to Lakshmi.
0: Sri means prosperity.
1: Znamená to prosperitu.
0: Sri means good.
1: Znamená to dobré.
0: Sri means happiness.
1: Znamená to štěstí.
0: So in our Vedic culture, in Indian tradition,
1: v indické tradici, v naší védské kultuře,
0: every names have, before that we put some title.
1: Před každým jménem přidáváme určitý titul.
0: And now you see in this title.
1: A v tom titulu
0: that tells the difference.
1: Ten říká, ten naznačuje ten rozdíl.
0: Difference about modern system and the spiritual ancient systems.
1: V tom vidíte ten rozdíl v tom moderním systému a v tom starobylém duchovním systému.
0: The modern system is different title.
1: V moderním systému máme různé jiné tituly.
0: A driver.
1: Řidič.
0: A housekeeper.
1: Nebo domácí.
0: A farmer.
1: Sedlák.
0: A doctor.
1: Doktor.
0: A colleague.
1: Kolega.
0: A professor.
1: Profesor.
0: A engineer.
1: Engineer.
0: So these titles does not reflects on that reality of that person.
1: Ale takovýhle titul neodráží skutečnost toho, kterého člověka.
0: Only the knowledge, learning, education.
1: Jenom to, jaké má vzdělání, to, co se naučil, jaké má znalosti.
0: But other one what we call like Sri.
1: Ale ty jiné, které jsou například jako Sri.
0: Doesn't matter male or female.
1: A je jedno, jestli je to mužské nebo ženské.
0: So like this, we have those addressing.
1: A my máme taková to oslovení.
0: Then comes the name.
1: A pak teprve přijde jméno.
0: So in that name we see this quality.
1: A v tom takovém jméně pak vidíme on kvality, vlastnosti.
0: So Sri Pujya Adarniya, these are the words which have some great meanings.
1: A to jsou slova, která mají velký význam.
0: Pujaniya, this is a beautiful word.
1: Toto je krásné slovo.
0: Pujaniya means worshipped.
1: A znamená uctívaný. Ten, který je uctíván. Úctyhodný.
0: Universally worshipped.
1: V celém vesmíru uctívaný.
0: And Adarniya, adoring.
1: A toho, kterého si vážíme.
0: Glorious.
1: Slavný, přeslavný.
0: So when you say glorious,
1: když řeknete přeslavný,
0: or worshipped,
1: nebo uctívaný,
0: or a holy,
1: nebo svatý,
0: you cannot compare with any title of any educational institution.
1: To je nesrovnatelné, nemůžete to srovnávat s žádným titulem z nějaké školy, z nějakého výchovného zařízení.
0: So these are according to the Vedic dharma, Vedic sansa philosophy.
1: Podle védské filozofie, védské dharmy,
0: Vedic culture,
1: védské kultury,
0: is indicating towards the reality, the Atma.
1: To směřuje, to nás nasměrovává ke skutečnosti, k Atma.
0: And who is that?
1: A kdo to je?
0: Sri Guru. Guru Tattva.
1: Guru Tattva.
0: It is the mantra called Tamso Ma Jyotirgamaya.
1: Je mantra, je tato mantra.
0: This is the name of Gurudev.
1: A to je jméno Gurudeva.
0: But shortly we said Guru.
1: Ale my krátce říkáme Guru.
0: Lead us from darkness to the light.
1: Veď nás z temnoty ke světlu.
0: So go is darkness and go
1: je
0: is
1: temnota
0: light.
1: A ru je světlo.
0: One who leads us from the darkness of this worldly things
1: ten,
0: to
1: který
0: the
1: nás vede
0: light
1: temnoty.
0: Of the self or wisdom.
1: Ten, který vás vede z temnoty těchto hmotných věcí ke světlu moudrosti.
0: So Sri Guru, who is that?
1: A kdo tedy je Sri Guru?
0: Atma.
1: Atma.
0: Not this body.
1: Není toto tělo.
0: So Sri Guru Atma. That Atma is Paramatma.
1: A toto Atma je Paramatma.
0: So your child and your father.
1: Tak vaše dítě a jeho otec.
0: Is the same.
1: To je stejné.
0: Different is the name.
1: Liší se jenom jméno.
0: So son and father.
1: Syn a otec.
0: Atma, Paramatma.
1: Atma a Paramatma.
0: So Sri Guru Atma, Paramatma ho Mahatma. Mahan Atma. So there comes divide two.
1: A tak tady rozdělujeme dva.
0: So that Atma who have this self-realization, who is bestowing on us that knowledge of self-realization.
1: Takové Atma, které má poznání seberealizace, které nám udílí, předává seberealizaci.
0: That's called Mahatma.
1: Tomu se říká Mahatma.
0: So, you know, the Gandhiji got also title Mahatma.
1: Víte, že i Gandhiji měl titul Mahatma?
0: So nobody say Dr. Gandhi.
1: Nikdo neříkal pane doktore Gandhi.
0: Or the lawyer, he was a lawyer, justice.
1: On byl právník, on byl
0: advocate.
1: On byl advokát.
0: Nobody knows.
1: A nikdo mu neříkal.
0: But they call Mahatma Gandhi.
1: Ale říkali mu Mahatma Gandhi.
0: So that is Mahatma. So Mahatma is that who have equal visions.
1: Mahatma je ten, který na všechny nahlíží stejně.
0: See the Atma love everyone.
1: Vidí Atma, vidí lásku v každém.
0: That doing good seva.
1: Který dělá dobrou sévu.
0: Protecting all.

0: creatures,
1: ochraňuje
0: the nature.
1: Všechny tvory a přírodu.
0: So this all that who is doing good things.
1: Ten, kdo dělá dobré věci.
0: That's called Mahatma.
1: Tomu se říká Mahatma.
0: So, but not that you will say that. Can I please, Swamiji, give me title name Mahatma?
1: A není to tak, že přijete a Swamiji, prosím, vy mohl byste mi dát titul Mahatma?
0: So your asking doesn't mean that.
1: To, že si o to řeknete, to nic neznamená.
0: But it is other we who should decide. Said, oh, this is Mahatma.
1: Ale jsou to ti ostatní, kdo rozhodnou, ano, on nebo
0: so
1: ona
0: rare
1: je Mahatma.
0: In who is in the grastashram?
1: Ten, kdo žije v grastashramu?
0: In the family life?
1: V rodinným životem?
0: Doesn't get Mahatma quality.
1: Ten nemá ty kvality Mahatma.
0: So Mahatma, but as soon as you get that highest initiation of sannyasa,
1: jakmile získáte to nejvyšší iniciaci do sannyasa,
0: doesn't matter from which tradition,
1: a je to jedno z které tradice,
0: automatically we say Mahatma.
1: Automaticky říkáme Mahatma.
0: So this uniform of sannyasa,
1: tato uniforma sannyasy,
0: if you go somewhere,
1: pokud někam
0: in
1: jdete
0: India,
1: v Indii, v Indii obecně,
0: if they don't know your name,
1: pokud neznají vaše jméno,
0: they will just call Mahatmaji,
1: budou na vás volat jenom Mahatmaji.
0: Mahatma, you forgot your handbag.
1: Zapomněl jste si tu tašku, Mahatma.
0: Yes. He doesn't say, sir.
1: Nebudou vám říkat pane.
0: Mister.
1: Nebo.
0: And vážený. When they call the Mister, no, Mahatma will not look like that.
1: Když na někoho zavolají pane, tak Mahatma se nepodívá.
0: But as soon as said Mahatma,
1: ale jakmile řeknou Mahatma,
0: the Guru Mukhi, the real initiation,
1: Guru Mukhi, ten, kdo má,
0: understood this, will feel it.
1: Skutečné zasvěcení, ten, kdo to pochopil, ten to pocítí.
0: Opposite to Mahatma is called Papatma.
1: A o protikladem Mahatma tomu se říká Papatma.
0: Gajananji, good. So papa means sin.
1: Papa znamená hřích.
0: In our language.
1: V našem jazyce.
0: Now there is a duality again.
1: A tady zase conflict. Je ten konflikt, ta dvojnost.
0: That language papa is the sinner.
1: V tom jazyce pápa znamená hříšník.
0: And sinner have no access even into the hell.
1: A hříšníka nepustí dokonce ani do pekla.
0: It's a long waiting time.
1: Je tam dlouhá čekací listina.
0: And that time is not given free.
1: A ten čas není zadarmo.
0: That time passes in torturing.
1: Ten čas, který tam čekáte, mu plyne v mukách.
0: Then transfers you into the hell.
1: No a teprve potom vás přesunou do pekla.
0: And torturing is different way of the torturing.
1: A to mučení, ty muka, to jsou různá.
0: There you don't die.
1: Tam neumíráte.
0: In physical form, if someone is torturing you badly, you will die.
1: Ve fyzickém body. Světě, když vás někdo bude moc mučit, tak z toho
0: so
1: zemřete.
0: This body dies.
1: Tohle tělo zemře.
0: But that astral doesn't die.
1: Ale to astrální neumírá.
0: You feel all the karma.
1: Všechny karmy cítíte.
0: There is no one who will listen to you.
1: Není nikdo, kdo by vás vyslechl.
0: No one is hearing.
1: Nikdo neslyší.
0: No one see.
1: Nikdo to nevidí.
0: No telephone.
1: Žádný
0: no SMS.
1: Telefon, žádnou SMSku.
0: Nothing.
1: Nic.
0: But you see, you feel it, pain.
1: Ale vy to vidíte, vy cítíte tu bolest.
0: In different ways torture.
1: Různé druhy mučení.
0: That is most painful.
1: A to je to nejbolestivější.
0: From this life easy to die.
1: Z tohoto života je lehké zemřít.
0: But how are you going to die there?
1: No, ale jak umřete tam?
0: Therefore sin.
1: A proto hřích.
0: Is there where there is a violence.
1: Je tam, kde je násilí.
0: Doesn't matter towards whom you are violent.
1: Nezáleží vůči komu jste násilní.
0: Animal,

0: proto ahimsa je tak krásné slovo.
1: When you say ahimsa is a relief.
0: Když řeknete ahimsa, je to uvolnění.
1: Tell your yamas.
0: A tak někde v tom astrálu těm svým jamům řeknete.
1: You will say please ahimsa.
0: Prosím ahimsu, prosím ahimsa.
1: And he says, what is that?
0: A oni řeknou, a cože to je?
1: We don't know this word.
0: Tohle slovo neznáme.
1: If you tell the computer sorry.
0: Když řeknete počítači promiň.
1: Computer said we have no any sorry.
0: Počítač řekne, tady žádná promiň neplatí.
1: So papatma. Pap atma.
0: Takže pap atma.
1: So that's atma.
0: To je takové atma.
1: Is in that jivatma, in that soul.
0: Je v takovém jivatma, v takové duši.
1: And that soul's destiny. And because that becomes a slave of the senses.
0: A osudem takové duše pak je, že se stává otrokem smyslů.
1: Physical senses.
0: Fyzických smyslů.
1: Gyanindriyas and karmindriyas both.
0: Gyanindriyi i karmindriyi.
1: And then comes other qualities.
0: A pak přicházejí další vlastnosti.
1: Greed.
0: Chamtivost.
1: Anger.
0: Hněv.
1: Hate.
0: Nenávist.
1: Jealous.
0: Žárlivost.
1: Criticizing.
0: Kritizování.
1: Backbiting.
0: Chtít se oplácení.
1: Many, many things.
0: Pomstychtivost a tak dále.
1: This is also a sin.
0: A to je také hřích.
1: And these all sins are entitled to be given consequences, suffering the torture.
0: No ale tyto hříchy, ty sebou nesou následky. Následky v podobě onoho mučení, trápení.
1: Then the Yama said, we are tired.
0: A pak Yama řekne, už jsme unavení.
1: Then said, throw into the hill.
0: A řekne, no tak už ho hoďte do pekla.
1: And what is that?
0: A co to je?
1: In the hill.
0: Co to je v peklo?
1: Feel and suffer.
0: Cítíte to a trpte.
1: The pain of that torture.
0: Tam cítíte a trpíte bolestí toho mučení, toho trápení.
1: Without remedy.
0: Bez jakéhokoliv léku, bez jakékoliv pomoci.
1: That is called then suffering.
0: Tomu se říká utrpení.
1: Long, long.
0: Po dlouhou dobu.
1: And then again somehow you are transferred to the other creatures.
0: No a potom jste přeneseni do jiných tvorů.
1: Out of the prison of the hell.
0: Z toho vězení pekla.
1: But then where?
0: Ale kam pak?
1: You go out, but where?
0: Jdete ven, ale kam?
1: In which form?
0: Do jaké podoby?
1: Jiv jiv bhakshatai. Life will eat life. Oh my God, again.
0: Život požírá život, oh, pro Boha zase.
1: So sometime other creature catches this creature.
0: Někdy tehle ten tvor chytí, uloví jiného tvora.
1: And they are eating you.
0: A oni vás snědí.
1: You are even half not died.
0: A ještě ani nejste napůl,
1: for them doesn't matter.
0: Napůl mrtví, ale pro ně jim je to jedno.
1: You know the hyen?
0: Víte, znáte hyeny?
1: The hyen doesn't attack on the throat.
0: Hyeny neútočí, nechytají, neútočí na hrdlo.
1: Who is attacking? The tiger, lion.
0: Ty lvy nebo tygři, když útočí.
1: Sometimes the wolves.
0: Někdy i vlci.
1: But others, they don't know.
0: Ale ty ostatní, ty útočí
1: they
0: na hrdlo. They
1: just bite your buttocks.
0: Ty útočí na hrdlo, ale ty ostatní, to je jedno, ty vás kousnou i do zadku.
1: Can you imagine?
0: Dovedete se představit?
1: And this part is still living.
0: A tahle část horní ještě žije.
1: All feeling.
0: Ty pocity, jaké jsou to pocity?
1: Jiv jiv bhakshate. This world is cruel.
0: Tento svět je krutý.
1: This means that after the hell again come torturings.
0: A to zná i po tom pekle opět přicházejí muka, přichází trápení.
1: Then God is merciful.
0: A Bůh je ale milostivý.
1: And we get human life.
0: A dostaneme lidské tělo.
1: Are we repeating the same thing?
0: No a opakujeme znova to samé?
1: You promised thousand million times.
0: Tisíckrát, milionkrát jste slíbili.
1: I will not do anymore.
0: To,

0: už tohle nebudu dělat.
1: I will never eat this.
0: Tohle nikdy už nebudu jíst, takhle už se nebudu chovat, nikdy.
1: Promise you.
0: Slibuju.
1: And here you forgotten.
0: No a tady jste to zapomněli.
1: Your promise you forgot.
0: Zapomněli jste své sliby.
1: So papatma, that papi in that language.
0: A v jejich tomto jazyce papi.
1: In your language not.
0: V vašem jazyce je to jinak.
1: So please tell your father comfortably papa.
0: A proto říkejte svému tatínkovi papa.
1: But you know the word papa.
0: Ale to slovo papa
1: originally is not in your dictionaries. Either Germany, or Croatians, or the Slovakians, or the Czechs, or the Hungarians, there's no word papa.
0: Ale když se podíváte do vašeho původního slovníku, do vašeho jazyka, do spisovného slovníku češtiny, do jakéhokoliv jazyka chorvačtiny, němčiny, tak tam tohle slovo nenajdete.
1: Father.
0: Otec.
1: Or something different.
0: Nebo něco jiného.
1: Or mother.
0: Nebo matka.
1: Mother come from ma, mata.
0: To slovo matka pochází od slova ma, což je sanskritské slovo matka. Ale v angličtině říká mami, mumy.
1: Is in the pyramids.
0: Ale to je mumie, že? To je mumie z pyramid.
1: So if you said your mother mami.
0: A když teda říkáte mamince mami.
1: Indirectly, psychologically.
0: Nepřímo psychologicky.
1: You are putting blackmailing.
0: Tak ji už tam dáváte to vydírání.
1: Papa and mami.
0: Papa a mami.
1: This is words created in this modern language.
0: To jsou slova vytvořená v tomhle moderním jazyce.
1: So it has a effect.
0: A má to efekt, má to účinek.
1: That's why all Vedic names.
0: A proto všechna védská jména.
1: Spiritual, why we call spiritual names.
0: Mají duchovní, jsou duchovní.
1: Has effect on you.
0: Mají na vás vliv.
1: And on others.
0: In a vliv i na ostatní.
1: When you call someone,
0: když někoho zavoláte,
1: let's say Pushpa,
0: když na někoho zavoláte například Pushpa,
1: then you have beautiful vision of the Pushpa, the flowers.
0: A pak vy máte krásnou představu Pushpa, květiny.
1: Others has also visible nice feeling, oh, I'm flower.
0: A i ty ostatní slyší krásnou představu květin.
1: When you say Rampuri,
0: když někomu řeknete Rampuri,
1: oh, you are repeating name of God Rama.
0: Tak opakujete jméno Boží, Rámovo jméno.
1: And in other one is awaken Ram inside.
0: A i v ostatních se probouzí uvnitř Rám.
1: In the passport control.
0: Na pasové kontrole.
1: They said, Mr. Paramhans.
0: Říkají, pane Paramhansa.
1: I said, ano. Yeah. So when they call Paramhans is Paramhans.
0: A když říkají, když volají Paramhans, je to Paramhans.
1: And then go Mr. Wolfgang.
0: A pak přichází pan Wolfgang.
1: And a wolf.
0: A víte, wolf to je vlk. Wolfgang je vlčí smečka.
1: So, language, the name.
0: Takže ten jazyk, ta jména.
1: Influence, psychologically.
0: Mají vliv.
1: So, in European languages, there are beautiful names also.
0: I v evropských jazycích jsou krásná jména.
1: Divine names.
0: Božská jména.
1: I'm not saying they're not good.
0: Neříkám, že by nebyly
1: dobrá. But certain names are meaningless.
0: Ale určitá jména jsou, nemají význam.
1: I read once a name.
0: Já jsem jednou četl jméno.
1: One man called me.
0: Jeden mi volal někdo.
1: That was, I think, in 70, end of 72.
0: Myslím, že to byl koncem roku 72.
1: And said, I want to come practice yoga.
0: A říkal, já bych chtěl cvičit jogu.
1: And I said, what's your name, sir?
0: Já jsem si říkal, pane, jak se jmenujete?
1: He says, Löffler.
0: A on říkal, Löffler.
1: Yes, so I wrote it.
0: Já jsem si to napsal.
1: And then I asked the other, what is the Löffler?
0: A já jsem potom psal, co to znamená Löffler?
1: The Löffler, the spoon.
0: A on říkal, to je lžíce.
1: Soup.
0: Na polívku.
1: Luplerit. So that means cow cow, hum hum.
0: To znamená hum hum jako jíst.
1: The spoon is also not a bad.
0: Na lžíci není nic špatného.
1: But it's not for a name.
0: Ale jaké je, co je to za jméno?
1: Anyhow, there are many names I don't want to say.
0: A já nechci nikoho se dotknout.
1: So, atma Paramatma

0: धर्मात्मा और पापात्मा।
1: ताकि धर्मात्मा पापात्मा।
0: सो पापात्मा इज दैट हु इज विदाउट अहिंसा।
1: पापात्मा je ten, kdo nemá ahimsu.
0: Becomes destructor.
1: Kdo se stává ničitelem.
0: Butchers.
1: Řezník.
0: And without ahimsa.
1: Bez ahimsy.
0: That is. Next life soul will suffer.
1: A v příštím životě ta duše bude trpět.
0: In Fiji I met one very old sadhu.
1: Na Fidži jsem se setkal s jedním velice starým sádhuem.
0: In my first visit.
1: Na při mé první návštěvě.
0: And he was saying in the satsang there.
1: A on tam na satsangu říkal.
0: As many chickens you ate, meat you ate.
1: Maso kolika kuřat jste snědli.
0: That was times you had to be born as a chicken and that cut your throat.
1: Tolikrát se budete muset narodit jako kuře a nechat si podříznout krk.
0: As many cows and the goats you were eating.
1: Kolik krav a kost jste snědli.
0: That time there's no excuse.
1: Tam už nejsou žádné výmluvy.
0: You are in the system.
1: Jste v tom systému, tam nejsou výjimky.
0: Now in modern computer you are in system.
1: Teď jako v moderním počítači vás nahrajou do systému.
0: You want to check online, but the system doesn't accept.
1: Když se chcete někde nahlásit, a ten systém vás nepřijme.
0: You are in the system.
1: Už jste v tom systému, tam zavedení.
0: So he was saying that many times you have to be born to give your throat.
1: A tak on řekl, tolikrát se musíte narodit a nechat si podříznout krk.
0: So I was talking in India in satsang.
1: A tak já jsem v Indii na satsangu říkal.
0: And there was about 89 years old man was sitting.
1: A seděl tam nějaký 89letý pán.
0: And with folded hands he said.
1: A se sepjatým rukama řekl.
0: Gurudev, I will never do anymore.
1: A říkal Gurudev, já už to neudělám nikdy.
0: No, I will never do anymore.
1: Už to nebudu dělat nikdy.
0: But I said, but you ate many.
1: A já jsem říkal, ale už si tolik
0: yes,
1: toho snědl.
0: Never do anymore.
1: Ale on říkal, ne, už to nebudu dělat. Už
0: I said, who can, how can I help you?
1: A on říkal, jak já ti můžu pomoct?
0: Now stop, at least some will be less.
1: Prosím, tak aspoň teď s tím přestaň už, ať máš aspoň něco míň.
0: So, atma, pramatma, papatma, dharmatma. So, you are all dharmatma.
1: A tak vy všichni jste dharmatma.
0: Dharmo rakshita dharma. Dharma. Protects the dharma.
1: Ochraňujte dharmu.

0: By that one, that Mahatma, only you can be in human body.
1: A takový Mahatma můžete být jen v lidském těle.
0: Purushottama, that is the highest quality in the humans.
1: To je nejvyšší lidská kvalita.
0: So not that you have a human body.
1: Nejen o to, že máte lidské tělo.
0: But what your inner spiritual work is.
1: Ale jaká je vaše vnitřní duchovní práce?
0: That calls you Mahatma.
1: To vám pak přinese ten titul
0: Purushottama. So Purushottama. Bhagavan. Purushottama maryada Purushottam. Bhagavan Ram. We call him maryada Purushottam.
1: Pánovi Rámovi, tak to říkáme, Mariáda Purušotama.
0: The follower of the ethic and spiritual principles.
1: Ten, který následuje etické Social. A duchovní principy ve společnosti.
0: Mariáda Purušotam, best in the humans.
1: Ten nejlepší z lidí.
0: Or the Krishna.
1: Nebo Krishna.
0: So, these great people called Purušotama.
1: A tyto velcí lidé, tyto velikáni jsou zváni
0: Purušottama. And therefore it is there is no nothing wrong.
1: Proto se říká není nic špatného.
0: To adore such a people.
1: Není nic špatného na tom uctívat.
0: Because the body is different, but inside is a gold.
1: Vážit si takových lidí, protože jejich těla může být různá, ale uvnitř je zlato.
0: Inside the divine atma.
1: Uvnitř je ono božské atma.
0: So there are two bags you have.
1: A máte dvě tašky.
0: One bag is the garbage bag from your kitchen or anywhere.
1: Jedné tašce jsou odpadky z vaší kuchyně nebo kdekoliv vaše odpadky.
0: Drop into the dustbin.
1: No a tu odhodíte do odpadku do popelnice.
0: And in other hand you have the money from your shop.
1: A z druhé tašce máte peníze na nákupy.

0: few thousand liras.
1: Několik tisíc lir.
0: Or crowns, or
1: nebo
0: whatever.
1: Korun nebo čeho?
0: To put into the bank.
1: Abyste si je dali do banky.
0: So, which bag will go in the garbage bin?
1: No a kterou z těch tašek teda odhodíte do popelnice?
0: So, the garbage will go there.
1: Tak odpadky půjdou tam.
0: And the money will go to the bank.
1: A peníze půjdou do banky.
0: You need not to explain you.
1: A to vám nikdo nemusí vysvětlovat.
0: But who stands above garbage and money?
1: Ale ten, kdo stojí nad odpadky i nad penězi,
0: that can drop anything anywhere.
1: Ten může odhodit cokoliv, kdekoliv.
0: These are our little children.
1: A to jsou naše malé děti.
0: You throw the garbage, your little child will throw the money into garbage.
1: Vy byste tam vyhodili do popelnice odpadky a malé dítě tam klidně vyhodí ty peníze.
0: Because mother did it. Mother did it.
1: Protože maminka taky něco vyhodila.
0: Child does not know what it means money.
1: Protože dítě neví, co jsou to peníze.
0: So we have to reach that level.
1: Tak my musíme dosáhnout takové úrovně,
0: to become again innocent child.
1: Abychom se zase stali nevinnými dětmi.
0: But it doesn't let us become.
1: Ale on nám to nedovolí nám to
0: because
1: stát.
0: There's big distance.
1: Protože je tady veliká
0: and
1: vzdálenost.
0: So many karmas.
1: A tolik karem.
0: So you can't come back.
1: Už se nemůžete vrátit.
0: All you can go further.
1: Jenom můžete pokračovat.
0: Then will be recycled.
1: A potom přijde ta recyklace.
0: Purushottama. So you practice all this yoga in your life.
1: A tak vy cvičíte celou jogu v denním životě.
0: If you follow all the discipline.
1: Pokud následujete všechnu disciplínu.
0: You will become Purushottama.
1: Stanete se Purushottama.
0: Many people.
1: Mnoho lidí,
0: they don't want this.
1: Oni tohle nechtějí.
0: And they don't want that you also achieve that highest path.
1: A ani nechtějí, aby vy jste dosáhli té nejvyššího.
0: So they try to pull many back into the garbage.
1: No a tak se snaží mnohé stáhnout do toho odpadu.
0: Many flowed into the flushing.
1: Mnohé je spláchnuto do kanalizace.
0: And many will follow.
1: A mnozí to nás mnozí
0: and many are saved and coming to the Purushottama.
1: Mnozí jsou spláchnuti do toho odpadu, ale zase na druhou stranu mnozí následují a dosáhnou toho Purushottama. A kdo jsou? Kdo to je? Jak jim říkáme?
0: They are not existing.
1: Neexistují.
0: Individually.
1: Neexistují individuálně.
0: They are characharki atma. They are atma of every creature.
1: Oni jsou atma každého tvora.
0: Every entity.
1: Každé entity.
0: So if you harm any creature,
1: a když ublížíte jakémukoliv tvoru,
0: you harmed, humiliated that atma.
1: Tak jste ponížili, poškodili ono atma.
0: Therefore,
1: a proto
0: this tatva, guru tatva.
1: Tato tatva, guru tatva.
0: You can say master tatva.
1: Můžete říct mistrovská tatva.
0: If you like to know, if you don't can't pronounce guru.
1: Pokud nedokážete vyslovit, nedokážete říct slovo guru.
0: Once I was with one American person.
1: Jednou jsem byl s jedním člověkem z Ameriky.
0: He became sannyasi.
1: Který se stal sannyasinem.
0: And morning 4 o'clock.
1: A ráno ve 4.
0: 4 to 5:30 he was chanting kirtan.
1: Od 4 do 4:30 zpíval kirtany.
0: And this kirtan is favorite. Glory to Gurudev.
1: A jeho oblíbený kirtan byla sláva mistrovi, sláva Gurudevovi.

0: And early morning he couldn't pronounce Jai Guru.
1: A každý ráno on to nedoved vyslovit.
0: Chai Guru, Chai Guru. So chai, you know what is a chai?
1: A on to zpíval to chai, říkal jako chai, víte co je to chai?
0: And gur is brown sugar.
1: A gur to je hnědý cukr, to je cukr.
0: So I thought he was for the chai and gur.
1: A tak já jsem si myslel, že on prosí o čaj s cukrem.
0: So often people brought him chai and gur.
1: Tak mu lidé nosili čaj, oslazený čaj.
0: So you see how the words can be misunderstood.
1: A tak vidíte, jak ty slova někdy se špatně pochopí.
0: In his language and his pronunciation.
1: Ale v jeho jazyce, v jeho výslovnosti.
0: He was pure.
1: On byl čistý.
0: So it's okay.
1: Tak je to do pořádku.
0: That's why I say it.
1: A proto já jsem
0: řekl. The fighting is a language.
1: Ty boje. To je jenom o jazyce.

0: se o kultuře.
1: Not that essence.
0: Ale ne o té podstatě.
1: So if you said guru, or you said master,
0: ať už říkáte guru, teacher, nebo říkáte mistr, učitel,
1: or a priest,
0: nebo kněz, kazatel.
1: If the priest who is not going to the different path.
0: Pokud je to, pokud někdo, kdo nesejde na jinou cestu.
1: So the gurus, sannyasis.
0: Guru, sannyasi.
1: Their position is all the times uplifting.
0: Jejich pozice, jejich místo je vždy neustále se pozvedat.
1: And the worldly titles is decreasing.
0: No a ty světské tituly ty jenom klesají.
1: That's it. This is a different in title.
0: A to je rozdíl v těch titulech.
1: But if you follow your path.
0: Ale pokud následujete, jdete po své cestě.
1: You follow dignity of your guru tattva, your spiritual lineage.
0: Zdržíte se vznešenosti své duchovní linie.
1: You see the Bhishma in Mahabharatas.
0: Znáte Bhishmu z Mahabharaty?
1: He was inside of the Pandavas.
0: On byl dítětem Pandovců.
1: And he will adore the Krishna.
0: A uctíval Krishnu.
1: But he was loyal to his chair.
0: Ale byl také věrný svému trůnu.
1: Of the Kauravas.
0: Tomu křeslu rodinné té rodiny Kauravů.
1: So anyhow,

0: Deep Narayan Bhagwan ki.
1: So, this prayer
2: tato modlitba
1: is not a prayer.
2: To není jen modlitba.
1: The glory, the introduction of what Guru Tattva is.
2: Je to sláva, je to představuje nám to, co je Guru Tattva.
1: So before was only here.
2: Předtím bylo
1: jen tady. Sri Guru, Atma, Paramatma, Purushottama, Mahatma, Sakal Jag ki Antaryami, Charachar ki Atma. Here. Then, further expanding.
2: Předtím to bylo jenom tady všechno a potom se rozšiřuje dál.
1: Nabha rup vyapi. Nabha. Nabha means the sky.
2: Nabha znamená oblohu.
1: Rupa is the form.
2: Rupa znamená podoba.
1: Nabha rup vyapi. It's one with the entire sky.
2: Je zajedno s celou oblohou.
1: That's called equal vision.
2: A tomu se říká stejné nazírání.
1: And we are very

0: very narrow limited.
1: My jsme velice omezení v našem pohledu. Máme omezený pohled.
0: We are a frog from a small hole where water collect little.
1: My jsme jako ta žába v nějaké malé loužičce, kam se nazbírala trochu vody.
0: And this frog have to come into the endless ocean.
1: Ale tahle žába musí se dostat do nekonečného oceánu.
0: There is one bhajan in Rajasthani language, you know, we have video.
1: Je jeden bhajan v jazyce Rajasthani, máme ho na videu, možná ho znáte.
0: Didiriya sod sileriya ki asa. A sileriya ghadi palak ka kar samundriya vasa. In dialect language, beautifully, the same thing.
1: Je to v dialektu a je to krásná věc.
0: Didiriya means a frog.
1: A znamená to žába.
0: O frog,
1: o žábo,
0: give up the hope of this little pond or little water.
1: Opust tu naději té malé louže vody.
0: Ye sileriya ghadi palaka, this small pond is only temporary.
1: Tahle malá louže je jenom dočasná.
0: Some seconds or minutes or hours.
1: Za jenom na několik okamžiků, minut, hodin.
0: So give up the hope of this.
1: Už v tohle už nedoufej.
0: Kar samandriya vasa, go and live in the ocean endless.
1: Jdi a přebývej v nekonečném oceánu.
0: So this frog, we are a frog.
1: A my jsme taková žába.
0: And living in this little body.
1: Žijeme v tomhle malém těle.
0: And jumping always here and there.
1: A poskakujeme vždycky tady a tady.
0: But how long will you enjoy, my dear, in this body?
1: No, ale jak dlouho si ještě budete užívat tohoto těla, mý drazí?
0: Then body is gone.
1: Pak tělo je pryč.
0: Again you are without nothing.
1: A už a vy zase nemáte nic.
0: There are the different animals.
1: Jsou různá,
0: different birds.
1: Různí ptáci, různá zvířata.
0: The kind of the ducks.
1: A ty kachny.
0: They are waiting.
1: Čekají.
0: How you will jump now? Have to come out of this little.
1: Jak jenom si poskočíte?
0: This is the destiny.
1: To je osud.
0: This is the death.
1: To je smrt.
0: And looking. And you come little out. It goes out. You again go deep.
1: A jenom sotva vystrčíte hlavu, hnedka uvidíte toho, dravce a tak vy zase jdete pod vodu.
0: So come to the satsang.
1: A tak přijďte na satsang.
0: Endless ocean.
1: To je nekonečný oceán.
0: You will be there.
1: Tam už jste tam.
0: Take off.
1: Zvlétněte.
0: Stretch your wings.
1: Rozepněte křídla.
0: To that endless ocean of this Brahmaloka, Shivaloka.
1: K tomu nekonečnému oceánu Brahmaloky, Shivaloky. Tak je to.
0: So we have a chance.
1: Máme šanci.
0: Take it advantage of this chance.
1: Využijte této šance.
0: More I cannot tell you.
1: A víc vám nemůžu říct
0: today.
1: Dneska.
0: Tomorrow.
1: Zase zítra.
0: We will continue.
1: Zítra se budeme pokračovat.

0: All our dear sister brothers.
1: Všichni mé drahé sestry a bratři.
0: Round the whole world, yoga in daily life.
1: Po celém světě z jógy v denním životě.
0: And all gurus, all yoga teachers, yoga students, all religions, all I tell them all Om Namo Narayan.
1: Zdravím také všechny gurui, všechny učitele a všechny jogové cvičenci. Všechny je zdravím Om Namo Narayan.
0: Also, if one is a yoga practitioner or not.
1: A ať už někdo cvičí jogu anebo necvičí.
0: But many people around the whole world different kind of path. And they are doing good. I respect to them very much.
1: A mnoho lidí po celém světě mají různé cesty a jim vzdávám také svůj respekt.
0: Now the time has come, day of guru.
1: A pomalu přichází den gurua.
0: We know that when we are seeing Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha.
1: Víme, když říkáme guru tuto.
0: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha. So Brahma, Shiva, Vishnu.
1: Tam Brahma, Shiva i Vishnu.
0: All together.
1: Všichni jsou společně.
0: It is said Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. All they are also guru.
1: Říká se, že všichni Brahma, Vishnu i Shiva jsou také guruemi.
0: But it is said that guru is above that.
1: Ale říká se, že pravý guru je ještě nad nimi.
0: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma. So Guru Dev is Par Saksh. Saksh means real, at real.
1: Guru a Saksh to znamená, že je opravdový, reálný.
0: Tasme Sri Guruve Namaha. So therefore we blessing getting from that guru.
1: To znamená, že dostáváme požehnání gurua.
0: Now, when Brahma, Vishnu, Shiva also they fall down to them, God, the Shiva,
1: I bohové, Shiva, Vishnu a Brahma se pokloní guruovi.
0: Now, I would like to give little bit about why that guru is the highest.
1: A chtěl bych trochu popovídat o tom, proč guru je ten nejvyšší z nich.
0: But my dears, not like this. Now how the gurus? No.
1: Ale mý drazí, není to v této době, jak se tady povídá.
0: But
1: o
0: we are behind the disciples. We are trying to go to the path of the guru.
1: My jsme všichni žáci a snažíme se jít až za všechno, snažíme se jít po cestě za gurem.
0: So now the word guru.
1: A teď slovo guru?
0: Can be like a teacher.
1: Může to být význam mít jako učitel?
0: There is many things.
1: Může to být mnoho dalších věcí.
0: So anyone who gives us some path.
1: Tak kdokoliv, kdo nám dává nějakou cestu?
0: Some knowledge.
1: Nějaké poznání.
0: Is the guru.
1: Tak ten je guruem.
0: If someone learning us cycling.
1: Pokud nás někdo učí vědu?
0: That is our guru.
1: Tak je také náš guru.
0: Driving car learning.
1: Když jsme v autoškole,
0: is a guru.
1: Tak ten řidič je také naším guruem.
0: And all teachers, schools.
1: Všichni učitelé na školách.
0: Wherever schools, colleges, university, etc.
1: Kdekoliv je buď základní škola nebo univerzita, kdekoliv, tak všude tam je guru.
0: They are giving us some knowledge.
1: Předávají nám nějaké poznání.
0: So that knowledge is a guru.
1: A to poznání je guru.
0: So in that way.
1: Tímto způsobem.
0: Everyone is a guru.
1: Jsou všichni guru.
0: Because we are giving someone the path.
1: Protože někomu dáváme cestu.
0: And it is said the first mother is the guru.
1: A říká se, že prvním guru je naše matka.
0: Father is guru.
1: Otec je také guru.
0: And our teachers, students, they are our guru.
1: A náš učitel je také guru.
0: And then is coming Sataguru.
1: A poté přichází Sataguru.
0: So that Sataguru is not easy.
1: Není jednoduché se dostat k Sataguruovi.
0: We can say that now I am Sataguru.
1: Můžete si říct nebo prohlásit se za Satagurua?
0: So the Sataguru will not say I am Sataguru.
1: Ale sám Sataguru nikdy nemůže říct, že jsem Sataguru.
0: On that day when Sataguru will tell.
1: V ten den, kdy to ten Sataguru o sobě řekne.
0: Means that he don't know.
1: Tak to znamená, že nemá vůbec ponětí.
0: Sataguru, we can say.
1: My ostatní to o něm můžeme říci.
0: And we are saying Sadguru Dev.
1: A nazýváme ho Sadguru Dev.
0: But that Sadguru doesn't tell yes, my Sadguru. They don't speak, they speak other name.
1: Ale ten sám Sadguru to o sobě neřekne. Řekne si nějak jinak, nějakým jiným jménem.
0: So that is a many things who's teaching us anything is our teacher.
1: A ať už nás kdokoliv učí cokoliv, tak je naším učitelem.
0: And that means the guru.
1: Takže je naším guruem.
0: So we said, students, teacher.
1: Takže je učitel na škole.
0: So we can say teacher.
1: Můžeme mu říct učiteli.
0: Or guru.
1: A nebo ho můžeme nazvat i guruem.
0: This is a language.
1: Je to pouze jazyk.
0: All teachers in the school is known as a guru.
1: Všichni učitelé na školách jsou guruové.
0: If a female.
1: Pokud je to žena.
0: And she is teaching us something.
1: A něco nás učí.
0: Then she is also our guru.
1: Tak ona je také naším guruem.
0: Because guru is not only male, it can be also female.
1: Protože učitel nebo guru nemusí být pouze mužského pohlaví, ale může být i žena.
0: There is a great saint of the God, and he has said, whenever he sees something, even the snake is his guru.
1: A jeden světec, anebo Bůh, tak říká, že když vidí hada, tak dokonce i ten může být jeho guruem.
0: Who's giving us something, our God or the dog, also our guru.
1: A zároveň i pes může být naším guruem.
0: Not the body.
1: Není to jeho tělo.
0: But from that what they are doing.
1: Ale můžeme se poučit z toho, co dělají.
0: You know so many times that some go with men with the dog.
1: Možná jste viděli mnohokrát, že když má paníček psa.
0: And the person fall down.
1: A ten páníček někde spadne.
0: And he cannot get up.
1: A nedokáže vstát.
0: That his dog is running back home.
1: Tak jeho pes rychle běží domů.
0: And coming with, because this his master, dog's master, is fall down and he cannot come up.
1: Přivede nějakou pomoc, aby jim pomohla tomu majiteli, tomu paníčkovi, protože nemůže vstát.
0: So the dog will go and show us and we will help it.
1: Takže pes rychle přiběhne domů a přivede nějakou pomoc.
0: Many animals.
1: Mnoho dalších zvířat.
0: They follow us.
1: Nás následují.
0: So all that is like a quality of guru.
1: A všichni tato zvířata mají kvalitu gurua.
0: So that is the knowledge who's

0: A ještě za těmi bohy přichází Gurudev.
1: But not guru like this what we are talking.
0: A není to ten guru, o kterém se teď tady takhle bavíme.
1: Of course many are thinking I am guru.
0: Možná si mnoho z vás myslí, že jsem guru.
1: Then we said yes.
0: Tak my jim odpovíme ano, ano.
1: So it is not easy to learn from the guru and take your gurus as in your head, in your heart, in your words, in everything.
0: A není tak jednoduché následovat guru a opravdu ho vzít do své hlavy, do svého srdce a do svých slov, do všech činů.
1: Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshvara, Gurur Sakshat Parabrahma. Sakshat means the Saksh means he knows everything and he has given us that yes, he is a God.
0: Sakshat je ten, který všechno ví a že
1: guru.
0: Je to ten Bůh, je to guru.
1: Now we will tell everybody when somebody become sannyasi or some other person become like a guru.
0: A tak když se někdo stane sannyasiem a stane se jakoby guruem.
1: So in many different countries there are religions, they are different.
0: A v mnoho zemích jsou nejrůznější náboženství.
1: So that is just because we put the person on the path.
0: A protože jsme vlastně dali cestu určitému člověku.
1: So when all we are sitting here and one is giving lecture.
0: My všichni tady sedíme a jeden dává přednášku.
1: Or speaking something.
0: A něco povídá.
1: Then we are all listening, we respect. And they all listen us.
0: Tak my všichni mu nasloucháme a respektujeme ho. Pouze posloucháme, jsme potichu.
1: So wherever he behave here in the church, everywhere, at least they go to the gods, there give the worshiping, etc.
0: A zároveň, když chodíte do kostela, tak se tam taky modlíme k Bohu.
1: And you know there are so many different religions.
0: A mnoho různých druhů náboženství.
1: When I went to America,
0: když jsem přijel do Ameriky,
1: there are so many different gurus or the they are different kind of Jesus workers or disciples.
0: A tak je tam nespočet mnoho guru a zároveň je tam i různých náboženství, křesťanských náboženství.
1: Jesus is one.
0: Ježíš je jeden.
1: But on the name of the Jesus they have doing different things.
0: Ale s tím Ježíšovo jménem dělají nejrůznější věci, mají různé odvětví.
1: And they will follow them.
0: Následují ho.
1: But still Jesus is there.
0: Ale stále je to jeden Ježíš.
1: And many now they are coming that they are Jesus in me and I am the Jesus. Now people begin to think like that.
0: A mnoho lidí si jen tak přijde a řeknou, že teď je uvnitř mě Ježíš a já jsem Ježíšem. Mnoho lidí si to může myslet.
1: So this as long we are in physical body.
0: Tak dlouho, dokud jsme ve fyzickém těle.
1: Doesn't matter who is who in whose religion or something.
0: Tak nezáleží na tom, kdo je kdo, jaké máme náboženství.
1: We are in living life.
0: Žijeme tady tento život.
1: And we are is the surrender to that God.
0: A klaníme se s pokorou k našemu Bohu.
1: So
0: odevzdáváme se mu.
1: So when for example, I'm here, sitting here.
0: A tak například si tady sedím.
1: And gurus, there are many gurus, of the gurus, disciples.
0: Mnoho žáků tady se mnou.

0: Holy Guruji had many, many disciples became sannyasis.
1: A byl také Holy Guruji a mnoho žáků, nejrůznějších žáků se stalo sannyasíny.
0: But he chose me.
1: A že Holy Guruji měl další sannyasiny, ale Holy Guruji si vybral mě.
0: And of course all Holy Guruji's disciples, all many, many sannyasis or other people, they follow and they say me pranam.
1: Tak Holy Guruji měl nespočetně žáků, sannyasinů a všichni mě přijmuli, všichni se mě jakoby odevzdali s pokorou.
0: On Guru Purnima, there will be that guru that will be getting blessings to all.
1: Na Guru Purnimě dostává guru všem požehnání.
0: But first that guru, he will worship. That guru is not anymore that. His statues or photos or names only we will worship. That me, for example, I will worship my guru who passed away, but he is still with me.
1: Tak například já, když jsem gurujem, tak na den Guru Purnimy stále uctívám svou paramparu, všechny další guruji.
0: And when all will come, I'm leaving body here. Guruji has given me that you should sit on this holy chair.
1: Až všichni přijdete, tak přijdete za mnou, protože Holy Guruji mě dal to poslání sedět na této židli.
0: And there not that is, this is my only and not dig. No, Holy Guruji said, each and every one, even they are not my disciples, but who comes near to you, you will accept, respect, give them everything what they can. If they have some problems, try to do something good like this. That is your duty. Who said? Holy Guruji said to me, my duty.
1: A Holy Guruji mi dal jedno poslání, jedno rozhodné poslání, že nikdy nesmím rozlišovat mezi jedním člověkem a druhým. Kdokoliv, kde se dostane do mé přítomnosti, do mé blízkosti, tak jeho přijmu. Pomůžu mu překonat všechny těžkosti, ať už v dobrém nebo vždycky všem dobrém.
0: When I am with my family,
1: když jsem u své rodiny,
0: living with them,
1: žiji s nimi,
0: then limited.
1: Tak pouze omezeně.
0: My mother, my father.
1: Je tam má matka, můj otec.
0: My brothers, sisters.
1: A bratři a sestry.
0: It means I am bounded to them.
1: To znamená, že jsem s nimi svázán.
0: Then bounded, then doesn't matter what you are doing, good things, everything, but still it is your.
1: Jste s nimi svázány. Ať už děláte jakékoliv věci, dobré věci, tak stále je tam to pouto.
0: So it is said. When you become sannyasis,
1: a tak se říká, že když se stanete sannyasínem,
0: or holy saint,
1: nebo nějakým světcem,
0: then, yes, we have our mother, father is there,
1: tak akceptujete a víte, že máte matku a otce.
0: If they have problems, something we can help them.
1: Pokud mají nějaké problémy, tak jim pomůžeme.
0: But equally all is there.
1: Ale jakoby všichni lidé jsou na stejné úrovni.
0: And that's why it is said now from here you come to the monastery means ashram.
1: A když se stanete sannyasínem, tak jdete do nějakého ašrámu, do nějakého chrámu.
0: So there, for example, I'm here, I'm equally for me always.
1: A když jsem tady při tomhle okamžiku, tak jsem vždy pro všechny zároveň.
0: But many said, no, you are more for me, you are me with me, they are on.
1: Mnoho lidí si mě tak jako přivlastňuje, že ty jsi tady víc se mnou a nebo s tamtím.
0: Of course. Because many, they are with me and working everything, doing everything for us all.
1: Ano, mnoho lidí tady se mnou pracuje a pracují pro všechny ostatní lidi.
0: So like that. And some other religions or something they are doing or their puja, but they are normal like this.
1: A mnoho lidí působí nebo dělají své obřady, ale jsou tady tak normálně.
0: But this parampara of the gurus, and this was from the Shankara Shiva.
1: Ale tato parampara, která pochází už od Shankary Shivy.
0: And from there Shiva is coming slowly, slowly, and then people make many spread it different and different.
1: Tak z doby Shivy to pomalu přichází a vlastně ta yoga se mnohokrát už rozdělila. Stále se rozšiřuje.
0: In America often I see how many different kind of churches.
1: Třeba v Americe můžete vidět, kolik nejrůznějších kostelů tam je.
0: Also they call me, I was there, I was giving lectures.
1: Mě se tam také zavolali a dávala jsem tam různé přednášky.
0: They are all very neutral, they said.
1: Všichni říká, že jsou neutrální.
0: Many different others and others.
1: Bylo to na mnoha místech.
0: So, in that, when we are coming to the spiritualities of like a spiritual or like a swami.
1: A když se dostáváme
0: or a monk.
1: Duchovna, když se stáváme tím světcem.
0: Then we have to respect.
1: A nebo mnichem, tak musíme respektovat.
0: We help them.
1: Všechny respektovat a všem pomáhat.
0: And or any time they will ask you if you have problems this or that.
1: A kdokoliv se zeptá o pomoc, že potřebují s něčím poradit.
0: And we give the mantras.
1: Předáváme i mantry.
0: Blessings.
1: Požehnání.
0: Everything.
1: A všechno ostatní.
0: But still I am not that one.
1: Stále nejsem tím.
0: But it has given to me.
1: Ale bylo mi to předáno.
0: So in my pocket.
1: Takže tady v mé kapse.
0: My guru has given me this.
1: Gurudev mi dal tento klíč.
0: That is with me.
1: Ten je tady se mnou.
0: So with this I will open my the door.
1: Že s tímto klíčem otevřu své dveře.
0: So I am only who can get this key.
1: Jsem pouze ten, kdo dokáže
0: udržet
1: ten klíč.
0: And this key you will throw it away.
1: Pokud ten klíč zahodíte.
0: Okay, no problem.
1: Tak v pořádku.
0: You throw it in the river.
1: Zahodíte ho do řeky.
0: Then it means you are lost, gone.
1: Tak to znamená, že jste úplně ztraceni.
0: Then it's like a blind person going round and round. Where is door? Where is a door?
1: Stanete se slepým člověkem, který se stále vtočí v kolách a neví se dostat z místnosti, protože nemůže najít dveře.
0: So that parampara, it is called a parampara.
1: A máme něco, co se nazývá parampara.
0: And parampara means one after other.
1: Parampara je jeden za druhým, to posloupnost.
0: And not only that from my father's parents and my father's parents and my father, not only like this.
1: Není to pouze ten rodokmen, že otec mé otce a další pokolení.
0: Everyone can become this sannyasi.
1: Kdokoliv se může stát sannyasinem.
0: And it's my duty to give them if they want to become a sannyasi.
1: A je to mou povinností jim to předat, to sannyasi.
0: But when they have a sannyasi, then they have to go out of the families.
1: Ale pokud se sannyasinem stanou, tak se musí oddělit od rodiny.
0: You should help everyone. And nowadays,
1: a musíte pomáhat všem.
0: There's a different systems in the world.
1: Ale v současné době jsou jiné systémy.
0: Therefore you have to work.
1: A proto musíte pracovat.
0: Yes, you should work.
1: Ano, měli byste pracovat.
0: And at the same time do your sadhanas.
1: A zároveň cvičit svou sádanu.
0: And the teacher or our guru will give you the instructions and everything.
1: A váš guru, učitel vám dá všechny instrukce.
0: Nowadays, for example, if someone the someone just very ill.
1: A třeba je příklad, když je někdo opravdu nemocný.
0: Or accident.
1: Nebo se stane těžká nehoda.
0: Now come to the hospital.
1: Tak přijde do nemocnice.
0: But hospital they will say, from where are you?
1: Ale v nemocnici se ho zeptají, odkud pocházíš.
0: Have you letters?
1: Máš nějaké papíry?
0: A money, this, etc.
1: Máš peníze, pojištění a tak dále?
0: No, I have nothing.
1: Ne, nemám nic.
0: What to do?
1: Tak co s tebou budeme dělat?
0: Yes. And so now it is like this, without money and work, we cannot go.
1: A tak v poslední době je ten systém postavený tak, že bez peněz a bez práce nemůžeme
0: dát. In your ministry, they are also giving the money and everything that they are working, helping, living.
1: Když se dostanete do chrámu, to tam také dostáváte nějakou mzdu. Žijete tam, dostáváte nějaké peníze.
0: But it's very important if you become a sannyasi.
1: Ale pokud se stanete sannyasinem, tak je velice důležité.
0: Doesn't matter if you have orange dress or white dress or the black dress or the yellow dress.
1: Je jedno, jestli máte oranžové,
0: pinky dress,
1: černé, bílé, žluté nebo růžové.
0: But that kind of dress that you have, that you should respect this one.
1: Ale ten druh oblečení, který nosíte, tak ten byste měli plně respektovat.
0: You have some symbols so that you are a ministry or yogis or swamis, etc.
1: Máte nebo nosíte nějaké symboly toho, že jste mnich anebo sannyasin, že žijete ve chrámu, že jste yogin.
0: In the Muslim, there is all, they have their some symbols, they have, everyone have the cap.
1: Například u muslimů je to tak, že všichni mají takovou speciální čapku.
0: And,
1: nebo závoj.
0: And the women have different dress.
1: A ženy mají odlišné oblečení.
0: Now in this other in this life, modern life, that have now different dress. Okay.
1: Teď v moderním světě mají už takové jiné oblečení.
0: But when they have their holy time, then also they have to dress something.
1: Ale pokud i ty muslimky jdou poté na nějaký obřad, tak se musí správně obléci.
0: So why we have orange dress?
1: A tak proč my máme oranžové oblečení?
0: And this orange, this dress is like a blood.
1: To oranžové oblečení je jako naše krev.
0: So this is not my dress, it's my skin.
1: Není to mé oblečení, ale má pokožka.
0: And then everybody knows that this is some monk or swami or what is that.
1: A tak všichni poznají, že toto je nějaký mnich anebo svámí.
0: So if you want to become something like a sannyasi or something, but still in this life now, these times, you have to work.
1: Tak pokud se chcete stát sannyasinem, tak stále v tomto životě musíte pokračovat pracování.
0: When many things happens, when accident is lot of money.
1: Když se stane nějaká nehoda, tak to potřebuje mnoho peněz.
0: There's nobody will give you the money, the doctor will not give you the money.
1: Nikdo vám jenom tak nedá peníze, třeba doktor vám nezaplatí za to vyšetření.
0: So there are different countries. In India,
1: jsou různé země, a například v Indii,
0: they also now try to make that something that they save their money.
1: Se snaží trošku ušetřit nějaké peníze.
0: Or where they are, in which house, in village, in cities, they have some ashrams, then the people they will help him all. They will help all.
1: Ať už bydlí v nějaké vesnici, anebo ve větším městě, v chrámu, tak si navzájem pomáhají.
0: So, this is what I'm thinking, saying, that Guru Parampara, so from Shiva, all is the Shiva. First is the Shiva is born,
1: takže
0: before not any human.

0: celé parampary, vlastně původní, je Shiva.
1: And so from it is coming now over Alak Puriji.
0: A postupně to přichází u našeho Alak Purijiho.
1: So there is Sat Yugas, Dvapar Yugas, Treta Yugas, and now Kali Yugas.
0: Tak jsou všechny tyto yogi.
1: This is time where there, and then it is said, maybe also Shiva now will change.
0: A v této Kali Yuze se říká, že možná Shiva to změní.
1: Shiva, one Shiva and Vishnu, Vishnu and Shiva.
0: Budou to Shiva a Vishnu.
1: Brahma. The Brahma is always.
0: Brahma je tady vždy.
1: Brahma is Guru.
0: Brahma je Guruem.
1: So, Brahma is creator, then after.
0: A Brahma je stvořitelem.
1: So, in that, we are coming, and now Guru Purnima.
0: A pomalu přichází Guru Purnima.
1: And Guru Purnima is full moon, complete full moon.
0: Guru Purnima je v den, kdy je úplněk.
1: And that time is that Guru.
0: Je to so den
1: this Guru Purnima. Now what is the Purnima?
0: A co znamená Purnima?
1: Purnima means complete.
0: Purnima znamená úplnost.
1: The moon is complete.
0: Že ten měsíc je úplný, je v úplně.
1: That is that Guru. We worship that Guru.
0: A uctíváme našeho Guru.
1: We Guru from the Shiva till all our Guru.
0: Guru a už od Shivy, všechny naše Guru až doteď.
1: So Sataguru is that when he go pass away.
0: Sataguru je ten, který už odešel
1: and
0: z tohoto světa.
1: And he gives to his disciple, you can say Sataguru or Guru.
0: A ten Sataguru, který odešel, tak předává to svému žákovi, který se postupně stává Kurem Satagurem.
1: But what is that?
0: Ale co to je?
1: So, he give us one the stick, stick.
0: Přidá nám jednu tyč.
1: So the stick is always that make all clear all the times.
0: A tato tyč vždy všechno jakoby vyjasňuje.
1: You have also the stick from the Jesus stick.
0: Například i Ježíš měl takovou bedli.
1: So the Pope, he have his stick.
0: A papež má určitou bedli.
1: And what means that stick?
0: A co ta hůl znamená?
1: This is for giving path.
0: Ta hůl slouží k tomu, aby nám dávala cestu.
1: Yeah. So, it's not me. It is Jesus, the stick.
0: Nejsem to já, ale je to ten Ježíš v podobě té hole.
1: As far as I understand, maybe.
0: Tak, jak to já chápu, možná.
1: And so we also have danda.
0: My máme také dandu.
1: Danda is that always 1, 2, 3.
0: Hůl nám vždycky počítá 1, 2, 3.
1: So, similarly, any really different kind of religions.
0: V jakémkoliv náboženství.
1: But there is one who will take care of it.
0: Je jeden, který se o všechno postará.
1: And so, Guruji gave me this chair.
0: A tak můj guru mi předal toto křeslo.
1: And a stick.
0: A hůl.
1: And this cloth.
0: A toto oblečení.
1: This is for all.
0: A je pro všechny.
1: And make clean this all.
0: Je třeba všechno očistit.
1: And go on the path.
0: Pouze jděte po té cestě.
1: Many will come and go and there. Okay.
0: No, přijde a odejde. To je v pořádku.
1: But you should not fall down.
0: Ale vy byste neměli spadnout.
1: Then you will be the guru.
0: Tak poté, když to zvládnete, tak se stanete guruem.
1: It's a guru and the one is the head of the guru.
0: A tak je guru a je také jeho.
1: Many people can think I am a guru.

0: I'm Brahman.
1: Také jeho guru. A vy se možná můžete myslet, že jste guru, že jste parabrahma.
0: Understand.
1: Ale pochopte.
0: We can become a so and so.
1: Můžeme se stát čím, onačím.
0: But still, let's say, the Pope is still there.
1: Ale zároveň i papež je stále jakoby vedoucím toho křesťanství.
0: And tell from here someone that I am now the what? No. Pope.
1: A co když se třeba tady někdo jenom tak stoupne a prohlásí se za papeže?
0: So someone will say that I am the Pope.
1: A tak někdo si řekne, tak já jsem papež.
0: We will say yes.
1: Tak my se mu s pokorou pokloníme.
0: Yes.
1: Ano, ano.
0: Please come.
1: Prosím, přijď.
0: Come. Sit down.
1: Tak přijď a tady si sedni.
0: Telephone. There. So quickly Pope was here. We don't know.
1: A přichází nějaký telefon a ten papež je tady tak rychle, ani jsme o tom nevěděli.
0: So we think I am now. We cannot now.
1: Ale nejde to jenom tak z okamžiku na okamžik.
0: And still my Gurudev.
1: Stále je tam můj guru.
0: He is now not physically here.
1: Není tady ve fyzickém těle.
0: But maybe I am all the time for my life.
1: Možná celý život.
0: But it will not, I will not go further.
1: Jsem guruem, ale třeba to nebude pokračovat dál.
0: I will not go to Brahmalokas.
1: Nepůjdu do Brahmaloka.
0: I will go somewhere.
1: Půjdu někam jinam.
0: So this is what I want to tell, what means the Guru Purnima.
1: A chtěl bych vám říct, co znamená Guru Purnima.
0: So, Pura means the sun and the moon, complete moon.
1: Purna je úplněk.
0: And that is, we have to become complete.
1: A my se musíme stát úplní.
0: After 40 days, the moon is going completely back, then coming completely fine. So where, when, how we will become complete?
1: Takže za těch 30-40 dní se musíme stát úplnými.
0: Full moon day, if someone die, is something great.
1: Pokud někdo zemře na úplněk, tak je to výborné.
0: But there are constellations when, who, why it will go.
1: Ale jsou určité konstelace, které určují, kdo kdy odejde z tohoto světa.
0: So that day we are worshipping Guru.
1: A tak to den Guru Purnimy uctíváme
0: Guru. Our Gurudev, Alag Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
1: Uctíváme naše Guru, Alag Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
0: And that has given me here that yes, you can do the worship. You, but you are worshipping, it means me.
1: A bylo mi vlastně předáno, že skrze ně, že jsem tady.
0: Then is how we can go further.
1: A tak to se můžeme dostat dál.
0: Otherwise, many yoga exercises, everything.
1: Jinak můžeme cvičit mnoho jogových cvičení, asán a tak dále.
0: Everything.
1: Cokoliv, všechno.
0: But if there is a professor, is a professor.
1: Ale profesor je profesorem.
0: But other one tells I am the professor.
1: Ale když nějaký začátečník se prohlásí
0: za profesor,
1: tak výborně jsi profesor.
0: Professor is par means complete. You are not complete still.
1: Ale stále nejsi úplný.
0: So like this, I want to tell you because always we are thinking that Guru Purnima, Guru Purnima. So it is said that whole life, wherever you are, is going okay. But on this Guru Purnima day, that guru, that sannyasi, that he have to worship there to worship the Guru Purnima.
1: Ale tak ať už klidně celý život, celý rok děláte cokoliv, tak na den Guru Purnimy byste měli uctívat svého gurua.
0: For example, in the Christian, how to call the in winter time, there is a

0: Christmas.
1: Například v zimě se slaví Vánoce.
0: And Christmas means worshiping the Jesus.
1: A Vánoce znamená uctívat Ježíše.
0: And maybe he somewhere in other the who is that in the pope.
1: A možná je někde papež na nějakém místě.
0: Pope is giving blessings to all.
1: A papež předává požehnání všem.
0: But all others, they are in whole village, every whole house, they are worshiping.
1: A všichni jeho žáci křesťané jsou doma a uctívají.
0: And wherever there is a church in the village, they are also doing this exactly.
1: A v jakémkoliv malém kostelíku v nějaké vesničce, tak dělají.
0: But
1: všichni
0: is given
1: stejné,
0: the blessing from the Paul's Pope.
1: A dostávají požehnání papeže.
0: So similarly, from the Guru Parampara.
1: Podobně je to Sadguru, s Guru Paramparou.
0: And that Sadguru which has given here, there he's taking care.
1: A je tady Sadguru, který se o všechno stará.
0: And so they have a danda, stick.
1: A má tady hůl.
0: And this stick is like for the animals. This is what they call this. Shepherds.
1: A ta hůl může být připodobněná té holi od pastevce.
0: So simply that we are all like goat.
1: A podobně to můžeme přirovnat tomu, že my jsme všichni jako stádo kos, ovcí.
0: And that stick is the stick of for the like shepherds.
1: A je hůl, pastevecká hůl.
0: So there are, it have been like this and it will be.
1: A bylo to tak a zůstane to tak.
0: If you believe or not believe.
1: Pokud tomu věříte a nebo ne.
0: If you will do something or not. But the path will be there and that Lord will be always with.
1: Ať už budete dělat cokoliv, tak ta cesta je tady stále s vámi a Pán bude s vámi.
0: Lord is very low. I'm sorry, not very low, but it is a different. In British, they said Lord.
1: A v Británii je pán.
0: Also, in British, in London, and they said, my house is in my... So what they said? Who is the Lord of this house? Yeah. So there are how name very good, it's okay.
1: A tak například v Londýně jsou jakoby landlord, což je vlastně vlastník toho domu.
0: So if we believe or we don't believe.
1: A pokud už věříme a nebo ne.
0: God has given to humans now it arrived on the top of the mountain.
1: Tak Bůh nás poslal až vlastně na vrcholek té hory.
0: Either you have to come back again down.
1: Buď se musíte vrátit zpátky z kopce dolů.
0: Or you go how some.
1: Nebo se povznesete do nebes.
0: So go and sit on the peak of the there in the and big mountain.
1: A tak běžte na ten vrcholek hory a sedněte si tam.
0: And now we said, all right. Om Namah Shivaya. I'm going up.
1: A tak si řeknete Om Namah Shivaya a budete stoupat vzhůru.
0: I will be so great.
1: Tak to bude úžasné.
0: That this Gurudev have put me up there.
1: Že Gurudev mě vyzvedl až nahoru.
0: Otherwise, slowly come down.
1: Jinak pomalu se musíme belhat zpátky z kopce dolů.
0: So, that is that. We can talk anything, I am good and this and best and this. Okay.
1: Můžete si říkat, že já jsem dobrý, jsem nejlepší a všechno možné.
0: But we should know what it is.
1: Ale měli bychom vědět, co to je.
0: So my dears, you are my brother and my sisters.
1: Mí drazí, vy jste mé bratři, sestry a bratři.
0: You are my father and mother.
1: Jste mým otcem a matkou.
0: You are all my friends.
1: Všichni jste mý přátelé.
0: I am with you.
1: Jsem tady s vámi.
0: And I am with no one.
1: A zároveň jsem s nikým.
0: I am only one.
1: Jsem pouze jedno.
0: But the duty is to me that I have to be with you.
1: A jsem tady stále s vámi.
0: And I cannot push him away.
1: A nemůžu nikoho odstranit nebo.
0: I shall help and help and help.
1: Nebo někoho odmítnout. Pouze mohu pomáhat, pomáhat a pomáhat.
0: Whenever is possible, worship or be bowed down to our Gurudev, Sadgurudev, who is not physically now.
1: A kdykoliv máte možnost, tak se pokloňte svému Satagurovi, který s námi teď není.
0: So when we have the statue of Mahaprabhuji,
1: když tady máme sochu Mahaprabhujiho,
0: the person who was working, he was doing with everything, with hand like this, hand this, leg was there.
1: A tak ten člověk, který tu sochu vytvářel,
0: but when it's colored and everything nice and we made a puja, then Mahaprabhuji was.
1: Tak mu trvalo různě dlouho a měl na ní mnoho práce. A až ji nabarvil a udělala se puja, tak to byl Mahaprabhuji.
0: It's not a stone.
1: A není to kámen.
0: It is nothing but it is life. Mahaprabhuji is that.
1: Je to živoucí Mahaprabhuji.
0: And no one we will sit there beside near then sit with him.
1: A nikdo by se tam k němu nahoru nesednul.
0: Then you can.
1: Možná můžete.
0: But it will not good for you.
1: Ale nebude to pro vás dobré.
0: That's why we are worshipping.
1: A proto ho uctíváme.
0: The bell, you know the bell here?
1: Všichni tady znáte náš zvon.
0: This bell is very nice, beautiful, and it is from the church.
1: Tento zvon je tady opravdu krásný a pochází z toho zámku.
0: And was calling that this time you should come to the church or say something like all the time.
1: Původní význam toho zvonu byl ten, že vždycky přivolával lidi k modlitbě.
0: So we are all guru, but we are still not guru.
1: A všichni jsme guruem, ale zároveň stále
0: first we
1: nejsme.
0: Shall become a student.
1: Ale můžeme se stát studenty.
0: Time by time, slowly by slowly.
1: A pomalu, krok za krokem.
0: If we go to the college, university, then you study there, but still not. There's more. There will be something to learn in the university. More and more and more and more.
1: Pokud se dostanete na vysokou školu, tak možná ji dokončíte, ale stále se musíte vzdělávat dál, dál a dál.
0: So I was when Holy Guruji passed away. From since that time, Guru Purnima, I am in the Jadan.
1: A tak od té doby, co Holy Guruji opustil tento svět, tak jsem měl vždycky Guru Purnimi
0: v Jadavně. But these two years, due to this corona, people cannot be always. So I was also here. And I was so happy also because Holy Guruji was there on the full moon of Purnima here.
1: A tak už druhým rokem kvůli podmínkám, kvůli koronaviru, tak jsem tady. A jsem tady opravdu šťastný, protože Holy Guruji tady byl také.
0: We don't know we can come or not due to the corona.
1: Nevíme, jestli se nám podaří přijít kvůli
0: covidu. But someone even you can come for 1 hour or 2 hours and then you can go back.
1: Ale klidně můžete přijít jenom na hodinu a nebo dvě a zase se vrátit zpátky domů.
0: Darshan.
1: Získat darshan.
0: Darshan de Guru Dham Mat. Yes. That one bhajan, no? Thank you. So this is that, my dear brothers, sisters, everything you are my, everything you are my.
1: A tak mi drazí sestry, drazí bratři, všichni jste moji.
0: And I'm for you.
1: Jsem tady pro vás.
0: Hari Om.

0: után, znamená, že to jde dolů.
1: And sometimes on the Kumbh Mela.
0: A někdy na Kumbh Mele.
1: There's also one, I will not tell name, one guru.
0: Byl jeden, nebudu jmenovat toho gurua.
1: Who teaches many different things. First time when I met him, he teach how to go under the earth, 2 meters under the earth and stay 40 days.
0: Ten učil různé věci a poprvé, když jsem ho potkal, tak učil to, jak jít jako pod zem a zůstat tam 40 dní.
1: And when you went to his camp,
0: a když jste přišli do toho jeho tábora,
1: I was in that time, it was 1990, I think.
0: Bylo to v roce 98.
1: Or something like this.
0: Nějak tak.
1: And for me was really amazing to see such people.
0: A pro mě bylo opravdu úžasné pozorovat ty lidi.
1: Sitting.
0: Tak to seděli.
1: Full of proud and I'm strong with lot of this.
0: Plní píchy a já jsem silný a měli tam spoustu takových různých cetek.
1: And look very dangerous.
0: A vypadali velice nebezpečně.
1: And I was sitting between them and I was feeling like a small child.
0: Mezi nimi a cítil jsem se jako malé dítě.
1: And for me was so interesting and complete humor.
0: Bylo to tak zajímavé a vlastně i humorné.
1: And only what Swamiji comment after.
0: A potom Swamiji to jenom krátce komentoval.
1: Mouses and bear is in the cave whole winter and what accomplish? Become still a mouse. During the winter, mouse and bears have this winter sleep.
0: Bears,
1: yes. Okay. What I said, a bear. Oh, sorry, not a bear. Okay, you know, in the Czech, everybody talk about bear.
0: Yes, sorry. Takže ten příběh je o tom, že během zimního spánku je myš a medvěd jako v jeskyni.
1: And during the winter is in the cave and sleeping.
0: A spí almost tam zimním spánkem, skoro celý den.
1: And also when you go down, for 40 days
0: a stejně tak,
1: under
0: jako když jdete pod tu zem po těch 40 dní,
1: like a mouse,
0: tak jste taky v tom stavu jako ten medvěd nebo myš přes zimu.
1: And Swamiji said, and what did they complete? The mouse do same thing.
0: A Swamiji řekl, no a čeho oni dosáhnou? To je stejné jako ta myš s tím medvědem.
1: And he was not a little angry.
0: A byl takový lehce
1: on his way when he saw stupidness.
0: Na ten způsob, jak viděl tu hloupost.
1: And one such guruji.
0: A jeden takový guruji.
1: And disciples.
0: Měl žáky.
1: He had one good disciple.
0: A měl jednoho dobrého žáka.
1: And after a few years.
0: A po pár letech.
1: He decided to show to his disciple.
0: A se rozhodl tomu žákovi něco ukázat.
1: How he is strong.
0: Jak je silný.
1: Because his ability was to go to the graveyard.
0: Protože jeho schopnost byla taková, že mohl jít na hřbitov.
1: And call the spirits.
0: A přivolal duchy.
1: And spirit was come and do everything what that Guruji ask from them.
0: A oni přišli a vykonali cokoliv ten guruji po nich chtěl.
1: And he went with his disciple.
0: A on šel s tím žákem.
1: And he called the spirits.
0: A
1: ghosts.
0: Pozval ty duchy.
1: But nothing happens.
0: Ale nic se nestalo.
1: No ghost came.
0: Nepřišli žádní duchové.
1: And he was very angry on the ghost.
0: On se hodně rozhněval.
1: But also shamed.
0: Ale taky se trochu styděl.
1: He want to show something to disciple and nothing.
0: Chtěl se ukázat tomu žákovi a nic z toho nebylo.
1: And tomorrow he went to the graveyard alone.
0: A druhý den šel na ten hřbitov sám.
1: And called the spirits, the ghosts.
0: Zavolal zase ty duchy.
1: And only one came.
0: A přišel jenom jediný.
1: Very in the hurry.
0: A byl tak ve spěchu.
1: And where is your disciple? Where is your disciple?
0: A říkal, kde je ten tvůj žák?
1: And master said stop.
0: A ten mistr řekl, zastav.
1: Very angry.
0: Byl naštvaný.
1: Why yesterday nobody came here?
0: Proč jsem včera nikdo nepřišel?

0: přišel.
1: And why today you only you?
0: A proč dneska seš tady jenom ty?
1: I will punish you.
0: Potrestám tě.
1: And that goat said, yes, okay. But where is your disciple?
0: A ten duch řekl, dobře, tak mě potestrej, ale kde je ten tvůj žák?
1: And finally he asked, okay, why you are constantly ask where is my disciple?
0: A proč se pořád ptáš na to, kde je ten můj žák?
1: Look, yesterday I was on the vacation.
0: Víš, já jsem včera byl na dovolené.
1: And I couldn't came.
0: A nemohl jsem přijít.
1: But all who was yesterday invited by you.
0: Ale všichni ti, kteří včera přišli, když jsi je zval,
1: free tak, because of presence of your disciple.
0: Tak byli osvobozeni díky přítomnosti tvého žáka.
1: And in that moment that Guruji realized that his disciple is much more developed than he.
0: A v tu chvíli si ten mistr uvědomil, že ten jeho žák je víc vyvinutý než on.
1: Because you are not called a spirit to come and do something for you.
0: Protože nevyvoláváš ty duchy, aby přišli a něco pro tebe vykonali.
1: But when you are high developed.
0: A když jste vysoce rozvinutí.
1: In that moment in the presence of you ghosts become free.
0: To znamená, že už jenom ve vaší přítomnosti ty duše, ti duchové jsou osvobozeni.
1: And he went in ashram.
0: A tak šel do ášramu.
1: And came to the disciple.
0: Šel za tím žákem.
1: He bowed down.
0: Sklonil se mu.
1: And said, "Sorry, I think that I must be your disciple, not you my disciple."
0: A tak říkal, omlouvám se, myslím, že já bych měl být tvým žákem a ne obráceně.
1: But the disciple said, "No, Guruji."
0: Ale ten žák řekl, ne, Guruji.
1: In this life we have this role.
0: V tomto životě máme tyto role.
1: And I am your disciple.
0: A já jsem tvým žákem.
1: What means if sometimes happen that is disciple is higher than master.
0: A to znamená, když se to někdy stane, že ten žák je takový rozvinutější než mistr.
1: What was visible in the history.
0: Což bylo v tom příběhu.
1: But that guru always have love and respect to his guruji.
0: Tak ten guru má vždycky lásku a respekt k svému gurujimu.
1: What means maybe in this life you are higher than your father and mother.
0: Což znamená, že možná, že v tomto životě jste výš než vaše you have matka better nebo otec. Position. Máte třeba lepší pozici.
1: You have more knowledge,
0: máte
1: more respect,
0: poznání,
1: more money, everything what is in the world normal.
0: Peněz, čehokoliv, co je ve světě možné.
1: But you are not able to change your mother and father.
0: Ale nejste schopni změnit svého otce nebo matku.
1: Even if you put on the newspapers, I am reject my father and mother.
0: I kdybyste napsali do novin, že zříkám se matky a otce.
1: Still genetically you have only one biological mother and father.
0: Stejně geneticky máte jenom jednoho biologického otce a matku.
1: And that is also with your guru.
0: A stejně je to s vaším guruem.
1: We have how we said you are my mother, my father.
0: Říkáme si moje matka, si můj otec.
1: What means it is for we will say not only for this life but forever.
0: A my říkáme, že to není jenom na tento život, ale navždy.
1: But why forever?
0: Ale proč navždy?
1: Because you are in the contact with the guru tatva.
0: Protože jste v kontaktu s guru tatvou.
1: Body is not important.
0: Tělo není podstatné.
1: You know what Swamiji explained nicely.
0: Víte, jak to Swamiji krásně vysvětluje.
1: You have four matchboxes.
0: Máte čtyři krabičky sirek.
1: And in one is a diamond.
0: A v jedné z nich je diamant.
1: And how you will treat that three matchboxes?
0: A jak se budete chovat k těm třem krabičkám?
1: If you know that in that is a diamond, that matchbox you will put on some higher place.
0: A když víte, že zrovna v té jedné krabici je diamant, tak si to dáte na nějaké významné místo.
1: You will take care about matchbox.
0: Budete se o tu krabičku krásně starat.
1: But not because of matchbox.
0: Ale ne kvůli té krabičce samotné.
1: But because of what is in the matchbox.
0: Ale kvůli tomu obsahu té krabičky.
1: And that

0: tattva.
1: Protože mluvíme o té guru tattvě.
0: And if we are confused.
1: A pokud jsme zmatení,
0: we lose the strength.
1: Tak ztrácíme sílu.
0: We lose a peace of mind.
1: Ztrácíme klid naší mysli.
0: What Swamiji said, we don't have peace of mind, but our mind is in the pieces.
1: To Swamiji taková říčka v angličtině, že nemáme klid mysli, ale naše mysli je na kousky.
0: And when we are in the pieces,
1: a když jsme rozložení na ty kousky,
0: we don't have strength.
1: Tak nemáme žádnou sílu.
0: And when we are also Swamiji usually said to us that we are looking like old monkeys.
1: Swamiji nám říkával, že vypadáme jako staré opice.
0: And because of that on the doors is one poster.
1: A kvůli tomu na těch dveřích máme plakát.
0: No bag, no. Every time I look that poster and today I saw no weapon.
1: Tak nemáme sem tahat zbytečnosti a dneska jsem se na ten plakát díval, ale tam je žádné zbraně.
0: No food,
1: žádné jídlo a tak.
0: Why?
1: Proč?
0: Not because of better picture.
1: Ne kvůli nějakému lepšímu záběru.
0: And also Swamiji always said that you are looking like gypsies. Gypsy this caravan.
1: Swamiji říkal, že taky vypadáme jako cigáni, když mají táhnou ten karavan.
0: But what is the problem?
1: Ale jaký je problém?
0: We always think, oh yes, it's not good picture. Look, I must delete this bag because it's making ugly picture.
1: A my vždycky upravujeme fotky a říkáme, no tak tady, teď tu tašku musím vymazat, nevypadá to dobře.
0: But that is not main purpose.
1: Ale to není ten hlavní účel.
0: Main purpose is if you have so many things.
1: Ten hlavní účel je, že když máte spoustu věcí.
0: And we have a lot of things.
1: A my jich máme opravdu hodně pořád.
0: Even I saw on a little movie.
1: Viděl jsem i krátký film.
0: When was Bandara in Jadan?
1: Když byla v Jadanu Bandara?
0: And before starting food.
1: A předtím, než se začalo jíst.
0: In front of each Mahamandaleshwar.
1: Před každým Mahamandaleshwarem.
0: You make a puja.
1: Děláte puju.
0: Karpu ragauram karunavataram samsara saram bujagendraharam. And after that, you give a tilak, you give a mala, you give the envelope.
1: Poté obálce dáte tilak, málu a obálku.
0: And Mahamandaleshwar give you back, usually give you back mala.
1: A většinou vám ten Mahamandaleshwar dá tu malu zpátky.
0: And I look few seconds of that movie.
1: A díval jsem se jenom pár vteřin na ten film.
0: And what was visible?
1: A co bylo viditelné?
0: Our people was doing puja with the rucksack on the back.
1: A naši lidé dělali tu puju a měli batoh na zádech.
0: It is not right.
1: A to není správné.
0: Okay, you are sleeping in the Om Ashram and you are in this and you, but at least puja, no rucksack.
1: Tak spíte v ášramu dobře, ale aspoň u té puji nemějte ten batoh.
0: Not because of picture.
1: Ne, kvůli obrázkům.
0: Maybe nobody saw this. Only Swami Anandi and I comment this.
1: Jenom já a Swami Anandi jsme to asi komentovali.
0: But why is not good to have this rucksack?
1: Ale proč to není dobrý mít ten batůžek?
0: Swamiji usually said that when you enter in the temple,
1: Swamiji většinou říkal, že když vstoupíte do chrámu,
0: you are praying to your shoes, not to the god.
1: Že se modlíte ke svým botám a ne k Bohu.
0: Why?
1: Proč?
0: You put your shoes in front of the temple.
1: Dáte si boty před vstup
0: and you
1: do
0: enter
1: chrámu,
0: in the temple.
1: Vstoupíte do něj.
0: And start puja.
1: Začnete dělat puju.
0: Did I find my shoes after that?
1: A najdu potom ty svoje boty
0: vůbec?
1: Oh yes,
0: people are strange. Maybe they will took

0: my shoes.
1: Lidi jsou divní, možná mi ty boty ukradnou.
0: And all the time we are thinking about shoes.
1: A celou dobu během té půdy myslíme na ty
0: boty. We are not thinking about puja.
1: Nemyslíme na tu půdu.
0: We are thinking about shoes.
1: Myslíme na boty.
0: And because of that, Swamiji said, okay, take your shoes.
1: A kvůli tomu Swamiji říkal, tak si ty boty vemte.
0: But that is also not good.
1: Dejte si je do plastové tašky, ale to taky není dobré.
0: But he made this because of our vritis.
1: A on to udělal kvůli těm našim vritis.
0: Because our vritis about shoes is stronger than God will appear in front of us and we will think, where is my shoes?
1: Protože ty vrity ohledně našich bot jsou tak silné, že kdyby se před námi objevil Bůh, tak my si řekneme, jo, a kde mám ty boty?
0: And it's usual that you can't find your shoes.
1: A je to obvyklé, že ty boty pak nemůžeme najít.
0: On one Kumbh Mela, I lose 3 times shoes.
1: Na jedné Kumbh Mela jsem je ztratil 3x.
0: And one Mahamandaleshwar also was little angry.
1: A jeden Mahamandaleshwar se taky trochu zlobil.
0: What is this time? Because also he loses shoes.
1: Co je to za dobu?
0: That is the Kali Yuga.
1: To je Kali Yuga.
0: Even they stole shoes from Mahamandaleshwar.
1: Ukradnou boty už jim Mahamandaleshwarovi.
0: But it's not important. They also said that you are very lucky when somebody took your shoes.
1: To není důležité. Říká se, že jste taky velmi šťastní, když si někdo vezme vaše boty.
0: Why?
1: Proč?
0: Because they took also your karma.
1: Proč? Protože vám vzali taky vaši
0: karmu. Because shoes is also representing your path.
1: Protože boty symbolizují taky vaši cestu.
0: What we said in our language.
1: A co říkáme?
0: You can't understand me because you are not in my shoes.
1: Říkáme, to nemůžeš pochopit, protože nejsi v mých botách.
0: What means everything what is here written.
1: To znamená, že všechno, co je tady
0: napsáno. And symbolically talk about shoes.
1: Symbolicky, kde se mluví o botách.
0: In our collective unconscious is already in the normal language.
1: V našem kolektivním nevědomí už je to psáno normálně.
0: We exactly know what shoes means.
1: Přesně víme, co ty boty znamenají, když říkáme nejsi v mých botách.
0: You will only understand me when you will be in my shoes.
1: To pochopíš jenom když budeš v mých botách.
0: Stone in the shoes.
1: Když máme kámen v botě.
0: Some obstacles in life.
1: Nějakou překážku v životě to symbolizuje.
0: On your way,
1: nebo na
0: your
1: vaší
0: living.
1: Cestě.
0: Exactly is inside everything and we know all this. Only we need to put together.
1: Všechno to tam je, víme to, jenom to musíme si poskládat.
0: And when we are confused.
1: A když jsme zmatení,
0: our prana is also confused.
1: I naše prana je zmatená.
0: And what I said that we are like old monkeys.
1: A říkal jsem, že Swamiji říkal, jsme jako staré opice.
0: It means that we are restless.
1: Že jsme takový neklidní.
0: That is same what our grandma said to us. Look how you are sitting, like you have worms in your ass.
1: Babička nám říkala, sedíš, jako bys měl.
0: Cegle vejty.
1: Ano. jako pytel blech, nebo jako bys měl něco, osinou zadku, něco takového.
0: All the time.
1: Pořád, že se takhle vrtíme.
0: What means that we are so many thoughts inside.
1: To znamená, že máme tolik myšlenek.
0: I always joke with the cooking coffee.
1: A vždycky to dělám ten příměr, jako když vaříte kávu.
0: When you put this pot for cooking coffee on the fire.
1: Když dáte ten tu nádobu na oheň.
0: And if it's not completely stable, but little stable.
1: A pokud není úplně stabilní, jenom trošičku.
0: And when water starts to boiling.
1: A začne se vařit voda.
0: Also pot starts to make ding ding ding ding ding ding ding ding.
1: Taky ten hrníček začne takhle třepat.
0: And we said on the Christian language, your water is vriti voda.
1: Aha, a my boiling říkáme, water. Že jako vře ta voda, že to jsou jako vriti.
0: And vriti is vriti.
1: Vřící jako vriti.
0: Yoga chitta vriti nirodha.
1: Yoga chitta vriti nirodha.
0: And same thing. Vriti is rotating, boiling like water is blown with lot of these bubbles.
1: To znamená, že to jako bublá, že to vře, hýbe se to.
0: And our mind is like that water in the pot.
1: A naše mysl je jako ta voda v té nádobě, v tom hrnci.
0: And when is too much boiling,
1: a když moc vře,
0: even the pot is not anymore stable and they make.
1: I ten hrnec už není stabilní. A
0: or all the time your hair.
1: Pořád takhle z vlasy.
0: etc. And when and in that case our breathing is not stable.
1: A v tom případě není ani náš dech stabilní.
0: When body is not in peace, also breathing is very restless.
1: Když tělo není v míru, i ten dech je neklidný.
0: And our prana is also restless.
1: A i naše prána je neklidná.
0: And because of that, no pranayam technique and keeping kumbhak will make that we have less thought.
1: A proto žádná technika, kdy děláme ty zádrže nebo to sílíme, nepomůže, aby jsme měli méně myšlenek. Možná během té pranayamy.
0: We will calm down mind.
1: Než se sklidní ta mysl.
0: If we are not thinking, where is my shoes?
1: Pokud nepřemýšlíme nad těma botama.
0: But opposite, try to go through other. When you are in that state that you are not any more confused.
1: A když se na to podíváme z druhé strany, když jsme v tom stavu, kdy nejsme zmatení.
0: Immediately your mind will come down.
1: Okamžitě se sklidní i naše mysl.
0: And immediately your prana will come down.
1: A i naše prána se sklidní.
0: And if you are in the state of the love.
1: A když jste ve stavu lásky.
0: What means not that you are in the love.
1: To neznamená, že jste zamilovaní.
0: But state of love means that you have this nice feeling in your heart, your feeling of expanding of your heart.
1: Ale láska je stav, kdy máte takový krásný pocit na srdci a vnímáte, jak se to srdce rozšiřuje.
0: In that moment prana in your body come immediately on that calm stage when is the prana and the apana come together.
1: A v tu chvíli se ta prána a pána krásně stabilizují.
0: But for that is important ekagraha. That our mind become one pointed.
1: Důležité ta ekagraha, aby naše mysl byla zaměřena do jednoho bodu.
0: But of course, through asanas we will calm down our body.
1: Ale jistě skrze asany sklidníme naše tělo.
0: Through pranayam we will calm down our mind.
1: Skrze mysl, skrze pranayamu sklidníme mysl.
0: And we will able to go in the meditation.
1: A jsme schopni potom vstoupit do meditace.
0: But also when you practice pranayam and any technique.
1: A když cvičíte pranayamu nebo nějakou jinou techniku.
0: Kriyas, what is now also.
1: Nebo kriyu.
0: Anushtan, kriya anushtan, any
1: technique. Na kriya anushtani jakoukoliv techniku.
0: If you practice. But if you practice technique like bodybuilding.
1: Ale když tu techniku cvičíte jako v posilovně, jako kulturisticky.
0: You will get more problem.
1: Tak získáte jenom více potíží.
0: Because what happens sometimes?
1: Protože co se někdy stává?
0: We have complexes.
1: Máme různé komplexy.
0: Maybe we was bullied.
1: Možná
0: somebody.
1: Nás někdo šikanoval dřív.
0: And same thing is with the martial art.
1: A stejně je to u bojových umění.
0: Such person come to the martial art.
1: Takový člověk potom přijde do nějakého bojového sportu.
0: Because he or she is weak.
1: Protože ten člověk je slabý.
0: Everybody was make a joke of such person.
1: Všichni ho jenom zesměšňovali.
0: Hit him them.
1: Třeba
0: lot
1: ho jim
0: of complexes.
1: Mlátili a ten člověk má spoustu komplexů.
0: Etc. And you want to show them.
1: A vy jim jako chcete ukázat.
0: That you will be Bruce Lee.
1: Že budete Bruce Lee.
0: And you will show them who are you.
1: A vy jim ukážete jako kdo jste.
0: Who is speaking this?
1: Kdo to říká?
0: Ego.
1: Ego.
0: Same thing in the spirituality.
1: A stejné je to v duchovnosti.
0: You want to show them that you are chosen one.
1: Chcete jim ukázat, že vy jste ti vyvolení.
0: In the end of the world they will suffer there down and you will go up in the sky.
1: Na konci oni budou trpět tam dole a vy se vznesete vzhůru k nebi.
0: That is somehow psychic illness.
1: To je
0: that you are chosen one.
1: Psychická porucha, když si myslíte, že jste vyvolení.
0: That is very important to know.
1: To je důležité vědět.
0: And sometimes we practice even asana. I know, I saw.
1: Někdy tak cvičíme i asany a já vím, viděl jsem to.
0: Some people are practicing asana and looking around.
1: Někteří lidi cvičí
0: tak. Somebody saw me and
1: rozhlíží, a jak se na někdo podívá, tak pak začnou.
0: Spiritual ego is much worse than normal ego.
1: Duchovní ego je mnohem horší než to běžné.
0: And sometimes with the techniques we are just strengthening our ego.
1: A někdy těmi technikami si ho jenom posilujeme.
0: And you hear this ego in when people talk about practice.
1: A vy to ego slyšíte, když ti lidé mluví o tom cvičení.
0: I am sitting 2 hours in the Padmasana.
1: Sedím 2 hodiny v Padmasáně.
0: If you sit 2 hours in Padmasana.
1: A když si tak sednete.
0: Nobody is needed to know this.
1: Tak to nikdo nepotřebuje vědět.
0: It is your stuff.
1: To je vaše věc.
0: And when you start to talk about your spiritual experience.
1: A když začnete mluvit o svých duchovních zkušenostech.
0: When you have that spiritual experience.
1: Když máte ty duchovní zkušenosti.
0: It is not for talking.
1: Tak to není o sdílení, to je vaše věc.
0: And when you want to make a business.
1: A když chcete dělat nějaký obchod?
0: And you have idea for business.
1: A máte myšlenku nějakou dobrou podnikavou?
0: What happens?
1: Co se
0: if
1: stane?
0: You talk too much about that idea.
1: Když o tom moc budete mluvit.
0: It is like a soap.
1: To je jako s mýdlem.
0: Just become smaller and in the end disappear.
1: Tak se jenom zmenšuje, nakonec to mýdlo zmizí.
0: But you keep silence about this.
1: Ale když o tom mlčíte.
0: Maybe with one, two good friend.
1: Možná s jedním nebo dvěma opravdu dobrými přáteli.
0: But also try not to confuse your friends with what you will talk about your experience.
1: Ale snažte se ty přátelé nemást těmi vlastními zkušenostmi.
0: And okay, your friend is not jealous on you.
1: A taky, aby vaši přátelé nebyli žárliví.
0: But with talking about your experience.
1: Když mluvíte o své zkušenosti, co se stane?
0: Some people will be disappointed.
1: Někteří budou zklamaní.
0: And I don't have anything.
1: No, já nemám žádné zkušenosti.
0: Other will become jealous.
1: Jiní budou žárliví.
0: Third will tell, oh, he's all the time talk about his experience.
1: No, a ten další řekne, ten pořád mluví jenom o sobě a svých zkušenostech.
0: Nothing good you will do with talking about your experience.
1: S tím neuděláte nic dobrého, když budete mluvit o svých
0: only
1: zkušenostech.
0: Our ego will grow.
1: Jenom poroste vaše ego.
0: That is the problem.
1: To je ten problém.
0: And because of that, it's not talk about this.
1: A kvůli tomu o tom pojďme nehovořit.
0: Meditate on the guru form.
1: Medituj na podobu gurua.
0: Singing the name of the guru.
1: Zpíváme jméno gurua.
0: And when you sing the name of the guru, it's the same like you are singing the glory of the God.
1: A když zpíváme jméno guru, je to, kdybychom zpívali slávu Bohu.
0: I bow down to the guru.
1: Skláním se guruovi.
0: From his lotus feet.
1: K jeho lotusovým nohám.
0: Even the smallest part of the dust make the bridge over the samsara.
1: I nejmenší částečka prachu pomůže překročit most samsáry.
0: What means dust of his feet means knowledge.
1: Prach z jeho nohou znamená to poznání.
0: And everything what Guruji gave to us.
1: A všechno, co nám Guruji předal.
0: And when we got his mercy,
1: když jsme dostali jeho milost,

0: our stupidness, our dark in us just disappear.
1: A v tu chvíli ta hloupost a temnota v nás prostě zmizí.
0: Guru is giving what our heart is wishing.
1: Guru dává to, co si naše srdce přeje.
0: I bow down, I greet Guru Dev.
1: Skláním se a zdravím Gurua.
0: Guru gave what our heart wish.
1: Guru dává to, co si naše srdce přeje.
0: We need to know what heart is wish.
1: A musíte vědět, co je to přání srdce.
0: Heart is not wishing a new car.
1: Srdce
0: new
1: si
0: dress,
1: nepřeje nové auto, nové šaty.
0: And one pizza more.
1: A ještě jednu pizzu.
0: One pizza more stomach wants.
1: Jednu pizzu navíc se žaludek.
0: Not stomach, because you say, oh my God, again, I need to dissolve all this.
1: A ne žaludek.
0: But our tongue wants.
1: A ne žaludek, protože ten si říká, ježiš, toto musím zase strávit, ale chce to náš jazyk.
0: But our heart want and our wish of our heart is that expanding.
1: A srdce si přeje to rozšíření.
0: And you know when you feel this expanding of your heart.
1: A víte, kdy cítíte to rozšiřování svého srdce?
0: When you do something good.
1: Když děláte něco dobrého.
0: When you see nice nature.
1: Když vidíte krásnou přírodu.
0: When you hear nice music.
1: Slyšíte nádhernou hudbu.
0: Exactly, you know that feeling.
1: Tak
0: that feeling of expanding of your heart.
1: Víte ten pocit, jak se to srdce rozšiřuje.
0: And because of that, this center is called Anahat.
1: A kvůli tomu se toto centrum nazývá Anahat.
0: Endless space.
1: Nekonečný prostor.
0: And that is that spiritual, that that inner joy.
1: To je ta duchovní vnitřní radost.
0: And when our heart have this expanding.
1: A když se to naše srdce rozšiřuje.
0: In that moment come in the life such feelings, such what we said on the modern language, we are in the flow.
1: A v tu chvíli se probouzí v tom srdci ty pocity, které v moderním jazyce nazýváme, že je to ten proud flow.
0: Everything is right.
1: Že to proudí,
0: on the right place.
1: Že je to všechno správně.
0: And when we are in this feeling, then expanding of the heart.
1: Když máme tento pocit, když jsme v něm, v tom rozšiřování srdce.
0: Everything just happen on the right way.
1: Tak se všechno děje správným způsobem.
0: We are in that flow.
1: Jsme v tom flow, v tom proudu.
0: And that is the mercy of Guru.
1: A to je milost Gurua.
0: And your white lotus feet, which is existing in the Brahmarandra.
1: A ty lotosové nohy, které jsou v Brahmarandře.
0: And where is the Brahmarandra? Here.
1: Tady.
0: Tenth door.
1: Desátá brána.
0: When you said when people die.
1: Říká se, že když lidé zemřou.
0: They leave this body from one of these tenth doors.
1: A že opustí tělo jednou z těchto deseti bran.
0: If you die on the toilet, it's not so advisable.
1: Nedoporučuje se úplně umírat na záchodě.
0: Somebody with the open mouth.
1: Někdo otevře s otevřenými ústy.
0: Open eye.
1: Otevřenýma očima.
0: They said that sometimes you may see the little drop of the blood here where is the ear.
1: Říkají, že někdy vidíte třeba kapičku krve u ucha.
0: But yogi,
1: ale jogini,
0: when accomplish, when have samadhi,
1: když dosáhnou mahasamadhi,
0: they said that go out through this tenth door.
1: Tak odchází touto desátou bránou Brahmarandru.
0: And also that is the what we talk about Sahasrara chakra.
1: A to je, jak jsme se bavili o Sahasrara chakře.
0: That we talk about Kailash.
1: A bavili jsme se o Kailáši, o hoře.
0: And you are existing on the Kailash, Sahasrara chakra, Brahmarandra.
1: Takže Kailash, Sahasrara chakra, Brahmarandra.
0: And your

0: But exactly.
1: To pochází ze slova trap, kdy jsme jako dostateční jako siti, ani ne moc ani přejezení.
0: And we will talk about mantra.
1: Budeme mluvit o mantře.
0: And become disciple.
1: A staneme se žáky.
0: It is different thing.
1: Je v tom.
0: It is not necessary. The people said, "I need mantra. I want mantra and mantra. Mantra is important. Mantra is important." But
1: lidi říkají, potřebuju mantru, chci mantru a je důležitá. A ano, je důležitá.
0: But something else is much more important than mantra.
1: Ale něco ještě důležitější než mantra.
0: And that is the diksha.
1: A to je.
0: That is that initiation.
1: Diksha, iniciace.
0: For everything you need this initiation.
1: A na všechno potřebujete tu iniciaci, to zasvěcení.
0: When you have a bullet.
1: Když máte náboj, střelu.
0: You have this little capsule.
1: Tak tam máte ten malý zásobníček.
0: And that is initial capsule.
1: A to je iniciační kapsle.
0: When needle hit this initiation capsule.
1: Když ta jehla se udeří do toho, do té kapsle.
0: In that moment start explosion.
1: V tu chvíli začne exploze.
0: And bullet go out.
1: A ta kulka se vystřelí.
0: That is initiation.
1: To je iniciace.
0: Guru is that needle.
1: A guru je ta jehla.
0: Which hit this initiation capsule.
1: Která udeří do té iniciační kapsle.
0: Start this great energy.
1: Začne obrovská energie.
0: Because of that we said that is impossible to light the candle.
1: Kvůli tomu říkáme, že je nemožné zažehnout svíčku.
0: Without fire.
1: Bez ohně.
0: And that matchsticks other candle.
1: Ať je to sirka nebo jiná svíčka.
0: Any fire.
1: Jakýmkoliv ohněm.
0: Is possible to light this candle which is not burned yet.
1: A tak jakýkoliv oheň zapálí svíčku, která ještě nehoří.
0: And that process is initiation.
1: A ten proces je iniciace.
0: And with the other candle which is not lighted yet.
1: A druhá svíčka, která také ještě nehoří.
0: You are not able to light it in lighted candle.
1: Tak nezapálíme tu druhou.
0: You have such experience.
1: Máte takové zkušenosti, že?
0: Only if candle have already light.
1: Jenom když ta svíce už hoří.
0: You touch and you have light.
1: Se dotknete
0: and because of that on your guru of your mantra diksha.
1: A kvůli tomu na mantra dikši.
0: When finish everything.
1: Když se všechno dokončí.
0: Swamiji ask for the candle.
1: Tak Swamiji si řekne o svíčku.
0: Because when you come to your mantra diksha.
1: Když přijdete na mantra dikšu.
0: It is traditionally that you bring some presents.
1: A je tradice, že donesete nějaký dar.
0: But you need to understand the symbolical of that.
1: Ale musíme to pochopit tím symbolickým způsobem.
0: You bring something like this.
1: Donesete něco takového.
0: And you put inside some items.
1: A dáte dovnitř, sorry, some what?
0: Some things.
1: Nějaký věci dáte dovnitř.
0: You put some nuts.
1: Nějaký oříšky.
0: You put some clothes.
1: Nějakou kousek látky.
0: On that you put nuts, put the candle.
1: Oříšky, svíčku.
0: Put the agarbati.
1: Tyčinky.
0: Put flower.
1: Květinu.
0: Put symbolically money.
1: A symbolicky i nějaké peníze.
0: And what means this?
1: Co to znamená?
0: It is not important for guru.
1: To není pro guru a důležité.
0: I remember first seminar in Zagreb.
1: Pamatuju si první seminář v Záhřebu.
0: After normal program.
1: Po normálním programu.
0: Swamiji went to my mother's flat.
1: Swamiji šel do bytu mé maminky.
0: And inside was also satsang and cetera, evening satsang. And
1: a tam byl satsang.
0: Many time was also mantra diksha.
1: A mnohokrát byla taky mantra diksha.
0: And we had two

0: basket.
1: A měli jsme dva takové košíky.
0: And was constantly recycling.
1: A pořád jsme to recyklovali.
0: One person came to Swamiji, give that basket.
1: Jeden člověk přišel za Swamiji, dal mu ten košík, poklonil
0: se. And after second come with the another basket.
1: Pak přišel druhý s podobným košíkem.
0: And the meantime we took this first basket and give to the third person.
1: A mezi tím jsme ten první vzali a dali to třetímu.
0: What it is not important for guru that he will get some nuts.
1: A tak pro něho není důležité, že dostane nějaké oříšky.
0: But symbolically.
1: Ale symbolicky.
0: Nuts remain your physical body.
1: Ořechy reprezentují vaše fyzické tělo.
0: Some cloth.
1: Nějaká látka.
0: Means your not only dress, but material.
1: Ne šaty, ale materiál.
0: But remember from 2 days ago.
1: Pamatujete před dvěma dny.
0: Give to your guru your dress, your car,
1: dejte
0: everything
1: svému
0: give to guru.
1: Yes, you remember this. Šaty, auto, vzpomenáte si na to?
0: What means that cloth means your social position.
1: Ta látka znamená vaši pozici ve společnosti.
0: And what, how you want that people saw you.
1: A jak byste chtěli, aby vás lidé viděli?
0: Remember this, we talk about.
1: Pamatujete si, jak jsme o tom mluvili?
0: That is also in mantra diksha.
1: To je taky na mantra dikši.
0: Money symbolically means that what you have.
1: A peníze symbolicky znamenají majetek.
0: Flower means love.
1: Květina je láska.
0: And candle, agarbati, incense, means your soul.
1: Tyčinka znamená vaši duši.
0: And candle means enlightening.
1: A svíčka je osvícení.
0: Light on the path. Everything.
1: Světlo na cestě a to všechno.
0: And you gave to the guru that candle which is not lightened yet.
1: A tak dáte guruvi svíčku, která ještě není zapálená.
0: And after mantra diksha.
1: A po mantra dikši.
0: He gave you back the candle, which is lightened.
1: Dá tu svíčku už zapálenou.
0: You know this.
1: Znáte to.
0: And that is just symbolic.
1: A to je jenom symbolické.
0: And what is important?
1: Co je důležité?
0: Important is that initiation that the guru in that moment give blessing, give energy.
1: A co je důležité, že v moment toho zasvěcení vám guru dává požehnání, energii.
0: That is that moment when he put his palm on your head.
1: Když položí dlaň na vaši hlavu.
0: And from Agya till up, Sahasrar make that path.
1: Od Agi až k Sahasráře vytvoří, udělá tu cestu.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it's said.
1: Říká se,
0: that alone is possible to come till Agya chakra.
1: Že je možné dojít k Agya chakře.
0: But that last part.
1: Ale ta poslední část.
0: To Sahasrar chakra.
1: K Sahasráře.
0: This guru chakra, which is 12 fingers above Sahasrara.
1: Těm guru čakrám, které jsou 12 prstů nad Sahasrárou.
0: Is only possible to come through guru kripa.
1: Je možné dojít pouze z guru kripa.
0: And that initiation is very important.
1: A ta iniciace zasvěcení je velice důležitá.
0: In that moment you are not anymore candle. But you are in light candle.
1: Už nejste svíčka, ale zapálená svíčka.
0: But you know.
1: Ale to víte.
0: So many times Swamiji said.
1: Tolikrát to Swamiji říkal.
0: It is not easy to bring candle from one place to another place, and it is windy weather and rain is.
1: Že není snadné tu zapálenou svíčku někam přenést, když fouká nebo prší.
0: We need to be very careful, very not gentle, but keep care about that.
1: Tak potřebujeme být velmi jako opatrní a starat se o tu svíčku, pečovat o ní.
0: And that is when we said about Guru Mantra. Guru Mantra means that initiation, that push.
1: A mantra iniciace, to je to postrčení, aby jsme byli schopni.
0: That is your second birth.
1: To je naše druhé zrození.
0: And with this we will slowly finish.
1: A tímto pomalu skončíme.
0: Do you have any questions?
1: Máte nějaké dotazy?
0: Wishes?
1: Přání?
0: Nothing.
1: Nic.
0: Okay. Sri Dipnam Bhagavana ki jai. Sri Alakpoji Siddhapit Payam Paya ki jai. And maybe one bhajan will be good.
1: A možná ještě jeden bhajan bude dobrý.

0: Počkej, počkej, prosím, počkej. Pomaly, pomaly, počkej, poď, poď. Kam ja? The parents, your grandfather must be here. Now, good. Yes?
1: Sedí sokol na javorí.
0: There's nothing here.
1: Sedí.

0: we see that South Indian,
1: na v jižní Indii,
0: they have ceremonies,
1: jsou obřady
0: with tilaks,
1: s tilakem.
0: So they have hair, white color.
1: Oni si nabílí tady paži
0: from some kind of stone powder,
1: z takového kamenného prášku bílého si ozdobí paži.
0: Here.
1: Čelo, tváře.
0: Yeah, here.
1: Hruď.
0: And that's exactly the Aborigines of the Australia is doing.
1: A úplně to samé, tu samou výzdobu, tou bílou barvou na těle mají ty australští domorodci.
0: And many words, their language is like a South Indian.
1: A mnoho slov je podobných anebo stejných v té australštině a v jižní Indii.
0: The Aborigine of the Australia, there are many languages.
1: Australští aboriginci mluví spoustou různých jazyků.
0: Because the land is very big.
1: Protože ta země je opravdu veliká.
0: So that doesn't matter what I want to tell.
1: Ale to nevadí, co jsem chtěl říct.
0: The

0: Every creature have certain abilities.
1: Každé stvoření má určité schopnosti.
0: But human have lot.
1: Člověk jich má hodně.
0: But that is changing according to the culture.
1: Ale ty jeho schopnosti se mění podle kultury.
0: Czech culture is different.
1: Česká kultura je jiná.
0: Eating is different.
1: Jídlo je tu jiné.
0: When they will go to eastern countries?
1: Když Češi vyrazí na východ?
0: Okay, they will like it eating or this and that.
1: Tak se jim bude líbit, jak se tam stravují lidé?
0: But attitude, mentality is like a Czech.
1: Ale ponesou si sebou tu českou mentalitu a český přístup.
0: And so where we are born, grown,
1: a když vyrosteme,
0: is different.
1: Tam, kde vyrosteme, tak tam je to jiné.
0: So, but still, all humans are one.
1: Ale přesto veškeré lidstvo je jedno.
0: They say the first human.
1: Říká se, že první člověk
0: was in the Himalaya, now what we call the China Tibet.
1: Byl v Himalájích v čínském Tibetu.
0: The first human was there.
1: Čili první člověk pochází odtamtud.
0: And also they declared the science and people that there's only one human.
1: A podle vědců se ukazuje, že člověk je opravdu jenom jeden.
0: No racism.
1: Že není žádný rasismus.
0: Okay, color is different, this, that.
1: Může se lišit barva kůže.
0: But human is human.
1: Ale lidé jsou lidé.
0: And they have all the same power, thinking, everything.
1: A všichni mají stejné schopnosti, způsob uvažování. Všichni.
0: But how we are educated?
1: Ale to, jak se vzděláváme, nebo jak jsme vychováváni,
0: in that way we are coming.
1: Tak tím tam směřujeme, podle výchovy.
0: So similarly, when the yogi begins to research itself, its body,
1: a tak když se jogín začne věnovat výzkumu svého vlastního těla,
0: then if that person loves its body,
1: tak pokud člověk miluje své tělo,
0: and would live happy, comfortable and pleasant in this body,
1: tak bude v tom těle žít spokojeně, šťastně a zdravě,
0: then they will reject the outer test.
1: A pak bude odmítat ty různé vnější chutě.
0: Outer test means ice cream.
1: To znamená zmrzlinu.
0: Junk food.
1: Takové to jídlo z těch fast foodů, nekvalitní.
0: Eating hot food, eating.
1: Nebude jíst příliš horké jídlo.
0: Then ice cream.
1: A hned na to zmrzlinu.
0: Cold.
1: Zase studené.
0: Then hot coffee.
1: Pak se dá horkou kávu. And
0: so body said, have you something in the brain lost?
1: A tělo volá, co pak si přišel o rozum?
0: So that who's doing kaya kalapa?
1: A ten, kdo praktikuje kaya kalapu?
0: You have to reduce your diet till 35.
1: Tak to svoje stravování musíte zredukovat na 35.
0: Yeah. That's it. And we eat over.
1: My se neustále přejídáme.
0: Do you know, is there any day that you didn't swallow anything about 8 hours, except water?
1: Vybavujete si nějaký den, kdy byste nejedli po dobu aspoň 8 hodin? Voda se nepočítá?
0: Jeli. 18 hours, no more, every day. No, yeah.
1: Každý den je to?

0: No, no, no, no, no, no. You are Austrian. And how often you have chewing gum in your mouth? That's it.
1: Počítají se i žvíkačky do toho.
0: Yeah. No, if you are like this, then I'm very happy with you. With one thing not.
1: Pokud někdo opravdu si dělá ty pauzy mezi jídlem 8 hodin, tak to je výborně.
0: I will ask your husband.
1: Ale ještě to ověřím u manžela.
0: And I will ask your daughter and son.
1: A zeptám se syna a dcery.
0: And your neighbors.
1: A sousedů.
0: Yes, yes, I'm very happy to know.
1: Rád se to dozvím.
0: 18 hours. Yes, maybe because I'm for telling you fasting.
1: Možná do toho započítáváte půst, že se máte postit.
0: But she's taking some fruits.
1: Ale během půstu si dáváte třeba ovoce.
0: Water. Then come with, live with me for 1 week. I will test you.
1: Týden, pojďte žít se mnou a já vás otestuju.
0: But it's very good. We are happy.
1: Ale jsme šťastní.
0: At least one person is like that.
1: Aspoň někdo žije podle toho.
0: And after 18 hours, how much do you eat?
1: A pak je otázka, kolik toho sníte po těch 18 hodinách, kdy nic nejíte.
0: Oh, that's it. Okay, so she covers everything with one meal about 24 hours.
1: Čili 18 hodin tady vepředu se postí, ale pak si to všechno vynahradí po těch 18 hodinách.
0: Okay, it's good. I'm happy for you.
1: Je to dobře, jsem šťastný.
0: But still you have problem with your joints.
1: Ale stále máte potíže s klouby.
0: Yes.
1: She
0: can't sleep.
1: S nespavostí.
0: While meditation also she have eternal nad yoga.
1: A během meditace má neustále nada yoga.
0: That's very good.
1: To je velmi dobře.
0: Because this is from the past.
1: To je z minulosti.
0: This life, what she did in young age.
1: Vrací se to, co dělala ve
0: But when she came to me,
1: ale když přišla ke mně,
0: now is a strict training.
1: Teď probíhá takový tvrdý výcvik.
0: So, Kaya Kalapa.
1: Takže jsme u Kaya Kalapy.
0: Now, some people are thinking,
1: někteří lidé si myslí,
0: speaking,
1: a mluví o tom,
0: but that I don't think so. I wouldn't, I have not seen anybody.
1: Ovšem, já jsem nikoho takového neviděl.
0: That Kaya Kalapa means that you are like a newborn.
1: Že Kaya Kalapa spočívá v tom, že jste jako kdyby znovu zrozený.
0: You become younger.
1: Že omládnete.
0: Your hair will be original color from birth.
1: Že se vrátí vaše přirozená barva vlasů, jakou jste měli, když jste se narodili.
0: Only don't grow like a little baby.
1: A akorát se nezmenšíte co do velikosti.
0: But all the organs, all the systems, very healthy and very good.
1: Ale jinak všechny ty orgány a systémy v těle budou takové mladistvé a v dobré kondici.
0: So that's called Kaya Kalapa.
1: Čili tomu se říká Kaya Kalapa.
0: Kalapa means that regenerating the body.
1: Kaya Kalapa je v podstatě taková tělesná regenerace.
0: So there are some people, they are also, they don't eat anything.
1: Jsou někteří lidé, kteří nejí vůbec nic.
0: And in Europe some people are giving training.
1: A v Evropě dokonce někteří lidé dávají takový jako výcvik.
0: That you don't need to drink and eat.
1: Naučit od nich nic nejíst, nic nepít.
0: So, it is like, but that we should not do.
1: Je to možné, ale neměli bychom do toho jít.
0: We should eat.
1: Měli bychom jíst.
0: But natural, healthy.
1: Ale přirozeně a zdravě.
0: Limit.
1: A omezeně.
0: And purification of the body, that's very important.
1: Velice důležité je pročišťování těla.
0: Why cancer comes?
1: Proč přichází rakovina?
0: Why some different diseases develops in the body?
1: Proč se v těle rozvíjí nejrůznější choroby?
0: Because this is impurity in the body.
1: Protože je jsou v těle nečistoty.
0: So there are different techniques.
1: A jsou různé techniky.
0: Shank prakshalan, fasting.
1: Shank prakshalana, půst.
0: But fasting not too long.
1: Ale nejde o nějaký dlouhý půst.
0: Then again you will become ill.
1: Protože z toho byste pak mohli onemocnit.
0: Maximum 24 hours.
1: Maximum je 24 hodin.
0: And with force 48 hours.
1: A jako na sílu můžete dát 48 hodin.
0: But enough liquid water.
1: Ale musíte přitom dostatečně pít vodu.
0: Some herbal water.
1: Můžou to být bylinky ve vodě.
0: Or like some juice.
1: Můžou to být šťávy.
0: But we have to purify the body.
1: Ale je třeba takto tělo pročistit.
0: And very very good is prana.
1: A velice dobrá je prána.
0: Pranayama.
1: Pranayama.
0: We are inhaling and exhaling all the times.
1: Neustále nadechujeme a vydechujeme.
0: We are cleaning the body.
1: Pročišťujeme tělo.
0: Can you imagine how many tissues dies in the body?
1: Dokážete si představit, kolik všech těch tkání umírá v těle?
0: And that becomes impurity in the body.
1: A z toho vznikají ty nečistoty tělesné.
0: And the system comes to the lungs.
1: A když ten systém, když přijde na plíce.
0: And with the breath we always purify.
1: Tak tím dechem se neustále pročišťujeme.
0: You inhale very fresh air.
1: Nadechujete čerstvý vzduch.
0: And you exhale.
1: A vydechujete.
0: And ask someone, can you smell my breath exhaling?
1: A můžete se zeptat někoho, jestli ucítí ten váš dech, když vydechnete.
0: I inhaled just now fresh air.
1: Teď právě jsem nadechla svěží krásný vzduch.
0: And half second.
1: A za půl vteřiny.
0: I exhale.
1: Vydechnu.
0: So you will talk. Yes, very good, yeah, yeah.
1: A budete říkat, jo, všechno yeah. Dobrý.
0: So how much impurities coming from our body.
1: Čili kolik těch nečistot vychází z těla.
0: Why we have bad exhaling.
1: Proč máme takový ten špatný dech, zápach?
0: Why we have bad taste in the mouth.
1: Proč máme špatnou chuť v ústech?
0: This because impurity in the body.
1: To všechno je z těch vnitřních nečistot.
0: So the what we call kaya kalapa.
1: Takže to, čemu říkáme kaya kalapa,
0: is that with pranayam.
1: Se rozvíjí pranayamou.
0: And take good spices in the body.
1: A je třeba do toho těla dostat dobré koření.
0: That neutralize this all bad energies.
1: Které zneutralizuje tu špatnou energii.
0: Yes. You know that mostly in India also after eating they chew the it's called the
1: anise.
0: No, fenkel.
1: Fenikel. Fenikel. A víte, že v Indii po jídle mají ve zvyku žvíkat fenikel?
0: Or the ilaji.
1: Nebo kardamom.
0: Yes, because it is healthy.
1: Protože je to zdravé.
0: It is neutralizing.
1: Neutralizuje to.
0: And good smell for you and for others.
1: A vytváří to dobrou vůni pro vás i pro druhé.
0: And who eat the meat and drink alcohol and coming and talking to you, how are you? And
1: A když někdo si dá maso a zapije to alkoholem a pak si s vámi bude chtít popovídat.
0: That is not good energy.
1: Tak v tom není dobrá energie.
0: So purification through yoga.
1: Jde o pročištění skrze jogu.
0: In Ayurveda they say panchkarma.
1: V Ayurvédě je panchkarma.
0: And in yoga is satkarma.
1: A v józe máme satkarma.
0: One point more.
1: O jeden bod navíc.
0: And more soup.
1: A víc polévek.
0: The herbal soups.
1: Bylinkových polévek.
0: Leaves vegetable soup.
1: Listovou zeleninu zapojte do polévek.
0: Thin soup.
1: Můžou to být řídké
0: polévky.
1: That's
0: very, very healthy, very healthy.
1: Ty jsou velmi zdravé.
0: So, it was not the fridge in the houses.
1: Dřív v domech nebyly žádné lednice.
0: People were preserving in different way.
1: A lidé uchovávali potraviny jinak.
0: And vegetables, which the countries which is a hot countries.
1: A zeleninu,
0: hot climate.
1: V těch zemích, kde mají horké podnebí.
0: They keep this all vegetables in the a clay pot.
1: Tak tu zeleninu uchovávají v takových hliněných nádobách.
0: It will never spoil.
1: Tam se nikdy neskazí.
0: Because nicely dried.
1: Protože tam hezky vyschne.
0: And that is very, very healthy.
1: A to je velice zdravé.
0: We did not know what is a cancer.
1: Nevěděli jsme, co je rakovina.
0: But it was cancer.
1: Byla rakovina.
0: But not so much.
1: Ale zdaleka ne.
0: Maybe between 5-10,000 one person had a cancer.
1: Možná jeden z 5000 měl rakovinu.
0: And now in 5,000 is 4,000 people have the cancers.
1: A teď z 5000 lidí mají 4000 rakovinu.
0: You know, you will laugh.
1: Budete se smát?
0: In India, there's one train.
1: V Indii je jeden vlak.
0: And now the name of the train is called Cancer Train.
1: A ten vlak se jmenuje rakovinný vlak.
0: Because so many cancer persons are going to the hospitals and like that, fathers. Yeah.
1: Protože vozí hlavně pacienty s rakovinou, kteří jedou do nemocnice.
0: From Punjab to the New Delhi and Mumbai and so on.
1: Z Punjabu do New Delhi a do Bombaje.
0: You can look now in your computer.
1: Klidně si to vyhledejte v počítači.
0: It's called the cancer train.
1: Opravdu se mu říká rakovinový vlak.
0: And there's called also yoga train.
1: A taky je jogový vlak.
0: Do you know that?
1: Víte to?
0: So the cancer train, please look it. I'm not making a joke.
1: Podívejte se na to na internetu, ať víte, že to není jenom vtip.
0: And now will be coming the cancer aeroplane.
1: Teď bude dokonce rakovinové letadlo.
0: So it is like that.
1: Tak to je.
0: So Kaya Kalapa is through our anushtana.
1: Čili Kaya Kalapa probíhá během té naší anushtány.
0: Our anushtana is very, very powerful.
1: Naše anushtána je velice účinná.
0: It cleans everything.
1: Všechno pročišťuje.
0: Body.
1: Tělo.
0: Our thoughts.
1: Myšlenky.
0: Our mind.
1: Mysl.
0: That's it. So anushtana is very good. Kaya Kalapa is very good.
1: Anushtana je velice dobrá, Kaya Kalapa je velice dobrá.
0: The yoga nidra which we did, very good.
1: Ta yoga nidra, kterou jsme dělali, je velice dobrá.
0: And I will tell you that you have a golden chance.
1: A ještě vám řeknu, že máte takovou zlatou příležitost.
0: To do something 20 minutes.
1: Udělat něco.
0: Or half hour.
1: Je to na 20 minut nebo na půl hodiny.
0: In this area.
1: V této oblasti.
0: Please don't go all in my garden.
1: Prosím, nechoďte všichni do mé zahrady.
0: There is no space.
1: Protože tam není dost prostoru.
0: But ask the Jay Devi, he will ask what you can do.
1: Ale zeptejte se Jaya Devi, co byste mohli udělat.
0: Or this garden.
1: A můžete jít pracovat tam do té zahrady.
0: Otherwise walk barefoot.
1: A nebo se můžete jen tak projít bosy.
0: Our meadow, our spot is very pure. There is no any chemicals.
1: Tady to místo, kde se pohybujeme, je velice čisté, bez jakékoliv chemie.
0: You can take the earth and with the finger brush your teeth.
1: Můžete si vzít prach, hlínu a prstem si vyčistit zuby.
0: Very, very good.
1: To je velmi dobré.
0: Yeah, take from one corner from somewhere earth.
1: Klidně si někde naberte.
0: Little water.
1: V rohu hlínu.
0: Make paste and then make clean it.
1: Dejte vodu, udělejte si z toho
0: takovou pastu. You have so good smell in your mouth.
1: A vyčistěte si zuby.
0: And so nicely cleaned.
1: Jak budou krásně čisté, jak vám bude vonět z úst.
0: This toothpaste came about in 80 years ago.
1: Vynález zubní pasty je tak 80 let starý.
0: There was a different kind of pest.
1: A předtím byly jiné pasty.
0: All farmers and all they were using from the different things. Yeah.
1: farmáři používali různé větvičky nebo

0: Cosina.
1: Also the and the ash from the fire.
0: Také se čistili zuby popelem.
1: So come back to this.
0: Čo, pojďte se vracet zpátky k tomu.
1: The toothpaste have destroyed our gums.
0: Zubní pasty zničily naše dásně.
1: Doctor will say, Swamiji is stupid.
0: Lékaři teď na to řeknou, a Swamiji
1: But you know, hloupostí. How many people have problem with the tooth?
0: Ale víte, kolik lidí má potíže se zuby?
1: Every tooth is ill.
0: Každý jednotlivý zub je nemocný.
1: Then why we are using so much paste?
0: A proč používáme tolik
1: toothpaste?
0: Pastu? Zubní pastu.
1: That is good and that's good and that's good. Why 90% people teeth is not good?
0: Proč existuje tolik past a přesto 90% lidí nemá v pořádku zuby?
1: Yeah. Recently someone told me that is who's very old and said, no, I don't go to the doctors and only two teeth is out from my body. That's some from my mouth.
0: Nedávno jsem
1: Who was it?
0: S někým, kdo byl už v pokročilém věku a říkal, že má všechny zuby v pořádku, že nechodí k zubaři a jenom dva zuby mu chyběly.
1: Who was it?
0: Kdo to byl?
1: It was a female.
0: Byla to žena.
1: I'm sure I did not dream.
0: Já jsem si jistý, že se mi o tom nezdálo.
1: Yeah. Really. This was a person, old person.
0: Byl to někdo starý, stará žena, která mi to říkala.
1: So, all this kind of past is not best.
0: Takže všechny ty zubní pasty nejsou tak skvělé.
1: You should take some herbs.
0: Měli byste si vzít nějaké bylinky.
1: Make some ash of this good dry trees.
0: Udělat si popel z dobrého proschlého dříví.
1: And that is good.
0: A to pak je dobré.
1: This. Or what they call this from the eggplants vegetable.
0: A nebo také z lilku.
1: Long times it was macrobiotic. And macrobiotic they were using this from S of the eggplants.
0: V makrobiotice už před dávnou dobou používali popel z lilku.
1: And very good, it was very good.
0: A mělo to výborné účinky.
1: Parodontists who had, they got rid.
0: Kdo měl parodontózu, tak se jí díky tomu zbavil.
1: Or better is that few minutes keep oil in your mouth.
0: A ještě lepší je několik minut si jakoby mít v ústech olej.
1: And then you spit it.
0: A potom ho vyplivnout.
1: All bacteria dies.
0: Všechny ty bakterie zemřou.
1: So in few minutes oil in your mouth.
0: Stačí pár minut oleje v ústech.
1: Can kill the bacteria.
0: A zabije vám to všechny bakterie v ústech?
1: If it is a few hours oil in your mouth, stomach.
0: A teď si představte, že ten olej máte několik hodin v žaludku.
1: What makes things?
0: A co tam dělá za rotiku?
1: So oilless.
0: Čili méně oleje.
1: And ghee is the best.
0: Ghee je nejlepší.
1: And eat sugar.
0: A jeste cukr.
1: As much as you reduce the sugar, you will have problems.
0: Protože jakmile se vzdáte cukru, tak budete mít problémy.
1: But not too much.
0: Ale nejeste ho moc.
1: So give the fat and the sugar we need.
0: Potřebujeme jak tuk, tak cukr.
1: But not this white sugar.
0: Ovšem nemluvím o tom bílém cukru.
1: The cane sugar.
0: Mluvím o třtinovém cukru.
1: So come again to the natural way.
0: Vraťte se zpátky k přirozenému způsobu.
1: We will be very healthy.
0: Budeme velmi zdraví.
1: Try. It is your life.
0: Zkuste to, vyzkoušejte to, je to váš život.
1: Yes. You will lose some kilos.
0: Ztratíte pár kil.
1: Because that was not healthy.
0: A to stejně nebyly zdravá kila.
1: And you will recover back that energy, but better and stronger.
0: A vrátí se vám energie a bude lepší a silnější.
1: So, kayakalpa.
0: Takže kayakalpa.
1: Through this our anushtan.
0: Během této naší anushtány.
1: And this, today we did yoga nidra.
0: A ta yoga nidra, co jsme dneska dělali.
1: And we will continue.
0: A dál budeme pokračovat.
1: Dipnan Bhagwan ki jai. Deveshwar Mahadev. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma ki jai.

0: Bole Sri Deep Narayan Bhagwan Ki, Sri Brahmananji Maharaj Ki.
1: Hari Om. Dear friends here or on Swamiji TV.
2: Hari Om, milí přátelé, ať už tady nebo na Swamiji TV.
1: We will continue with Guru Gita.
2: Budeme pokračovat s Guru Gitou.
1: But before Guru Gita, we will little talk about this bhajan.
2: Ale ještě předtím si řekneme něco o tomto bhajanu.
1: Because this bhajan is, I will said, also one part of explanation of Guru Gita.
2: Protože tento bhajan, řekl bych, je také jedním z vysvětlení Guru Gity.
1: And what I said a few days ago, that our bhajans, what we sing in yoga and daily life, with bhajans which is from our parampara.
2: A jak už jsem zmínil před několika dny, tak bhajany, které zpíváme v józe v denním životě, většinou bhajany od naší parampara.
1: Not only from Mahaprabhuji, Guruji, but all disciple of Mahaprabhuji.
2: Nejenom od samotného Mahaprabhujiho a Holy Guruji-ho, ale také od dalších Mahaprabhujiho žáků.
1: And this is Brahmananji. All these bhajans are really explanation of Vedas, Upanishads, and now we talk also about Guru Gita.
2: Tento bhajan je od Swamiho Brahmananjiho a tyto bhajany nám poskytují vysvětlení textů, jako jsou Vedy, Upanishady, a v tomto případě se nám jedná o Guru Gitu.
1: And it's not just a spiritual song.
2: Není to jen tak nějaká duchovní píseň.
1: But inside it's great philosophy.
2: Obsahuje sobě
1: and what to do.
2: Velkou filozofii, vysvětlení a současně návod, co dělat.
1: Because nowadays when you open social media, this Facebook and cetera.
2: V dnešní době, když otevřete nějaká sociální média, jako je například Facebook a tak dále,
1: YouTube and cetera.
2: YouTube a tak dále.
1: You will find inside a very nice explanation of situation.
2: Tak tam najdete krásné vysvětlení situace.
1: But what is missing inside?
2: Co tam ale chybí?
1: Is okay, now I know this all, but what to do?
2: Dobře, teď tohle jsem pochopil, ale co dělat teda, co dál?
1: In that moment just finish video.
2: A v tom momentě video končí.
1: But with the bhajans of our parampara.
2: Ale v bhajanech naší parampara.
1: It is not an explanation of our situation.
2: Není pouze vysvětlení naší situace.
1: But always inside is an explanation how to do, what to do. And how it look like.
2: Ale je tam vždy vysvětlení, co dělat a jak to vypadá.
1: Because it's all this knowledge comes through personal experience.
2: Protože to poznání, které tam je, přišlo skrze osobní zkušenost.
1: And what we said, that is the difference between guru and kanguru.
2: A to je ten rozdíl, jak jsme si říkali, mezi mistrem a klokanem.
1: Guru and somebody who is self-realized talk through his own experience.
2: Duchovní mistr, ten, kdo je seberealizovaný, mluví z vlastní zkušenosti.
1: Other have a lot of knowledge.
2: Druzí mají sice mnoho znalostí.
1: But it is just intellectual knowledge.
2: Ale je to intelektuální.
1: And in this bhajan is talking that my sadguru is talking through me.
2: V tomto bhajanu se říká, můj sadgurudev mluví v mém srdci.
1: Without form, completely with conscience, this divine conscience, and he is it is not possible to destroy. My tongue,
2: Je bez formy, je nezničitelný a je vždy plně vědomý.
1: And that means that guru tattva.
2: Skrácenie to je Guru Tattva.
1: That is two things. When we have mercy of Guru, what is Guru Kripa?
2: Když máme mistrovu milost, Guru Kripa.
1: And we know that Swamiji said many times that you will get Guru Kripa in that moment when you are able to transfer knowledge without changing inside.
2: Vishva Guruji nám vícekrát říkal, že dostaneme plné požehnání Guru Kripa tehdy, když budeme schopni přenášet to poznání dál, aniž bychom ho jakkoliv měnili.
1: But what means give further knowledge without changing?
2: Co to znamená přenášet dále to poznání, aniž by bylo pozměněno?
1: It means that we completely purify our antakaranas.
2: To znamená úplně pročistit vnitřní antakaranu.
1: And we are like what we said yesterday, that pot.
2: Jako jsme si říkali včera, my jsme jako ta nádoba.
1: Complete clear pot.
2: Úplně čistá.
1: And water which came in remain clean.
2: A voda, která dovnitř nateče, tak zůstane úplně čistá.
1: Without our fantasy.
2: Nejsou v tom žádné naše fantazie.
1: Without anything what make our ego.
2: Není tam nic, z čeho se skládá naše ego.
1: And that Guru Kripa and our sadhana make that is what Brahmananji said. My guru, Sadguru is talking through me.
2: A ta milost Gurudeva a naše sádhana vytvoří nakonec ten stav, který Brahmananji popisuje jako můj mistr mluví skrze mne.
1: He is without beginning and without end.
2: On je bez začátku a bez konce.
1: And he is also in this play, in this maya, in this lila.
2: A přitom on je v tomto světě.
1: All the time playing in this creation.
2: A hraje si v tomto, v této máje, v tomto světě.
1: And now what we talk today about prana.
2: A co jsme dnes mluvili o práně?
1: Here is explaining when our mind is still.
2: Tak tady k tomu máme vysvětlení. Když je naše mysl stabilní, nehnutá,
1: our breath, our prana is also still.
2: Tak také náš dech a prana jsou stabilní.
1: And that happens in the deep meditation.
2: To se k tomu dojde při hluboké meditaci.
1: And in that moment we realize what said in this sahaj mukti.
2: A v tom momentě dojdeme k poznání sahaj mukti.
1: Sahaj mukti is not means that we are not existing.
2: To neznamená, že bychom přestali existovat.
1: But sahaj mukti is our real natural state.
2: Je to naše opravdová přirozenost.
1: That joy inside. That
2: vnitřní we are blaženost.
1: Completely free.
2: Že jsme opravdu svobodní.
1: That is our real nature.
2: To je naše skutečná přirozenost.
1: But because we are identified with our thoughts, we are thinking that we are something else and we lose that state of sahaj mukti.
2: Ale protože se identifikujeme s vlastními myšlenkami, tak pokládáme sami sebe za něco jiného a tím pádem nejsme v tom přirozeném stavu sahaj mukti.
1: And when we will be in that our natural state of freedom.
2: A až se dostaneme k tomu přirozenému stavu svobody.
1: In that moment we will recognize the light of the Brahman in our heart.
2: Tehdy rozeznáme světlo Boží ve vlastním srdci.
1: And excellent sentence inside. And in that moment, Guru is not anymore talk with the words.
2: A je tam krásná věta. A v tomto momentě Guru už nemluví slovy.
1: But with the experience.
2: Ale skrze zkušenost.
1: Not talk about experience, but through experience.
2: Nemluví o zkušenostech, ale skrze zkušenost.
1: And in that moment the awareness is turned from outside material world to our inner world.
2: A tehdy se naše pozornost odtáhne od toho vnějšího materiálního světa a obrátí se dovnitř.
1: And that is our real source.
2: To je náš skutečný zdroj.
1: And in that moment Om start from our navel.
2: V tom okamžiku Om začne z našeho z naší manipura čakry.
1: And mantra soham.
2: A společně s ním mantra soham.
1: I am that.
2: Já jsem to.
1: So always we write so apostrophe ham.
2: Píšeme to vždycky so apostrof a potom ham.
1: What means so aham? I am that, I am so.
2: Čili vlastně to znamená so aham, tedy v překladu já jsem, nebo jsem to.
1: And that so aham is leading us to the realization.
2: A to soham nás přivede k realizaci.
1: Realization, I am that.
2: K uskutečnění, to jsem já.
1: I am that divine conscience. I am that source of everything.
2: Já jsem to božské vědomí, já jsem zdrojem všeho.
1: And also said here that is a, how he said exactly. And the guru is sitting on the throne in our heart.
2: Dále se
1: tam říká, and from him is going the not only words but words which is based in the real experience.
2: Dále se tam říká, že Gurudev sedí v našem srdci a mluví jazykem zkušenosti.
1: And that peace, what is our reality, that is our real nature.
2: Mír, který je naší vnitřní skutečností.
1: For that peace is opening those who unite prana and apana in the manipura chakra.
2: A tento mír otevře dveře, díky nímž se spojí prána a pána v naší manipuře.
1: And when is prana and pana unite in manipura chakra?
2: A když k tomu to dojde?
1: In that moment start the sound.
2: Tak vznikne zvuk.
1: Start the sound om.
2: Zvuk om.
1: And you feel in your whole body that vibration.
2: Cítíte tu vibraci v celém těle.
1: And that vibration is going up.
2: Ta vibrace vstoupá vzhůru.
1: And that is also spontaneous with our breath because mantra soham is ajapa japa, how we breathe soham.
2: A to se stane ajapa japou, automatickou japou, protože je to spojené s dechem. S mantrou soham.
1: And that yogi.
2: Takový jogin.
1: Recognize that divine conscience, the guru.
2: Rozezná božské vědomí mistra.
1: How is playing in the trikuti, triveni, where is the connection of three rivers.
2: Jak přebývá v Trikuti nebo Triveni, tam, kde se spojí tři řeky.
1: We talk about three rivers, Ganga, Yamuna and Saraswati, the Pingala Shushumna.
2: Mluvili jsme o třech řekách, tedy Ganga, Yamuna, Saraswati, nebo Ida, Pingala a Sushumna.
1: And in that moment that Sushumna become active.
2: Tehdy se Sushumna aktivizuje.
1: And the conscious is rising up.
2: A vědomí stoupá vzhůru.
1: And in that moment that yogi
2: a tehdy jogín
1: also that divine.
2: Tehdy se jogin stává božským nebo splývá s božským.
1: Because when starts this process, when energy starts sushumna activating, it starts our evolution.
2: Když začne tento proces, když energie proudí sušumnou, tak to způsobí naši evoluci.
1: And one of thing is that we are not any more obsessed with this world of duality.
2: Přestaneme být tolik zaměření na tento svět dvojnosti.
1: Love, hate, etc. What we have.
2: Láska, nenávist a tak podobně, všechny ty dvojice.
1: And in that moment is opening the path to the state without sorrow.
2: A tehdy se otevře cesta ke stavu bez utrpení.
1: And because of that I said that yogi is not said oh this world is sad. No, this yogi is full of the joy.
2: Jogin není smutný nad stavem světa. Ne, jogin je ten, kdo je stále šťastný.
1: And when we talk about this that we are connect with our guru and when we are bow down to the feet of guru, it means that we are leave our ego.
2: Když se oddáme našemu mistrovi, když se mu pokloníme, znamená to, že opouštíme nebo pouštíme naše ego.
1: And also said in this strophe, just a moment, I need on the creation better. Because I bow down to the lotus feet of Sri Deep, he is the perfect Sadguru.
2: Klaním se lotosovým nohám Shri Mahaprabhujiho, on je perfektním sadguruem.
1: And he is the pearl of the mercy.
2: On je perlou milosti.
1: And I got that pearl of mercy through I got that pearl through the mercy of Mahaprabhuji.
2: Dostal jsem tu perlu skrze milost Shri Mahaprabhujiho.
1: And why we are talking always about pearl?
2: Proč často zmiňujeme perlu?
1: Pearl is living in the ocean.
2: Perla žije v oceánu.
1: Deep in the ocean.
2: Hluboko v oceánu.
1: And

0: shell. Shell is our heart.
1: A ta lastura představuje naše srdce.
0: And guru is opening our heart.
1: A Gurudev otevírá naše srdce.
0: And showing to us that is inside that pearl.
1: Aby nám ukázal, že uvnitř je ta perla.
0: And because of that also Paramhans is eating only pearls.
1: To je také důvod, proč Paramhans se živí pouze perlami.
0: That fruit of realization when our heart become open. Why is heart so important in all this?
1: Plodem realizace je to otevření srdce. Proč when you, je srdce tak důležité?
0: When you take one picture from book yoga in not yoga in daily, yeah, yoga in daily life about chakras.
1: Když vezmete představu jednoho obrázku z knihy Yoga v denním životě,
0: you will see not this usual picture chakras.
1: Nemám tím na mysli ten obrázek čaker.
0: But one other picture when is showing this chakras and also Ida Pingala Sushumna.
1: Je tam obrázek, který ukazuje v jogínovi čakry a také ty tři nády Ida Pingala Sushumna.
0: And inside is also one nadi showing how is from Agya again go back to the heart.
1: A je tam jedno nádi, které z Agya čakry směřuje směrem do srdce.
0: And we always said about in Guru Gita also you will find that is the cave in your heart.
1: A často mluvíme o jeskyni v srdci. Je to také popsáno v Guru Gitě.
0: And in that cave of your heart is a blue pearl.
1: V té jeskyni srdce je modrá perla.
0: And that blue pearl you need to again draw up from heart to the Agya and up.
1: A tu modrou perlu potřebujeme zdvihnout ze srdce vzhůru k Agya čakře a ještě výše.
0: That is in this strof Pidam Padam and Rupam. Inside is the that blue pearl which is in your heart.
1: Tam je verš, který říká, je tam modrá perla ve vašem srdci.
0: That is the pearl of the wisdom.
1: Je to perla moudrosti.
0: And that is very important. That we come to the Agya chakra.
1: A tak je důležité, že se dostaneme do Agya chakry.
0: Gyan.
1: Tedy
0: you have knowledge.
1: Znalost, moudrost.
0: And that is what we talk few days ago about bhakti.
1: Mluvili jsme před několika dny o bhakti.
0: Why is bhakti higher than anything else?
1: Proč je bhakti vyšší než cokoliv jiného?
0: Because is a evolution of the knowledge.
1: Je to vývoj poznání.
0: You have knowledge.
1: Máte poznání.
0: And that knowledge when you utilize and practice and utilize that knowledge slowly become the wisdom.
1: Když máte znalosti a cvičíte podle těch znalostí, tak pomalu se to transformuje v moudrost.
0: Because only knowledge what I mentioned is very easy because of oh I know this I am intellectual become very tasteful and rich food for our ego.
1: A když máte znalosti, tak je to velmi bohatá strava pro ego.
0: And our ego start to grow.
1: Naše ego se zvětšuje.
0: And we need wisdom.
1: Potřebujeme moudrost.
0: That means not only knowledge, but to understand this. That is the experience also.
1: Nestačí znalosti jako takové, je potřeba mít moudrost. Moudrost je podložená zkušeností.
0: But also through that wisdom we we start to have loving heart.
1: Ale nejen to, skrze moudrost začneme mít milující srdce, láskyplné srdce.
0: Because we understand and we have first stage of this understanding and realization that in each living is that same light which is in me and I am also in each living being.
1: My známe ten první stupeň, to, že Boží světlo je v každém z nás, nejen v lidech, ale vlastně v každém živém stvoření.
0: And that wisdom with that kind of love.
1: A ta moudrost spojená s láskou.
0: Become a bhakti.
1: To je to, co se promění v bhakti.
0: It is not different this and this, but one just transform in other.
1: Jedno se proměňuje v druhé.
0: Because bhakti without knowledge is not bhakti.
1: Bhakti bez poznání není opravdu bhakti.
0: Become also fanatism and who knows where we will finish.
1: To by se pak stalo fanatismem a kdo ví, kde bychom skončili.
0: And that is put on that picture. Yes, we come to agya, knowledge, understanding, but again we must come back to the heart.
1: A tak na tom obrázku, o kterém jsem mluvil, tam je znázorněno, že se musíme dostat do agya chakry, ale potom zase zpátky do srdce.
0: And but that heart should be pure heart.
1: To srdce však je musí být čisté srdce.
0: And guru open that heart and that pearl is going up.
1: Gurudev otevře to srdce a perla může jít ven.
0: And that pearl I got from my Gurudev.
1: Tu perlu jsem dostal od mého Gurudeva.
0: In short, it's this bhajan. When you know Hindi, etc., who knows will translate that bhajan much better, because every word is so important.
1: Pokud by to překládal člověk, který umí hindi, tak by pravděpodobně nám to řekl více, protože každé slovo má hluboký význam.
0: And when we just continue with this bhajan and continue with our Guru Gita.
1: Budeme-li pokračovat s tímto bhajanem a s naší Guru Gitou?
0: Already I talk about that pearl, what you hear in Guru Gita. But what they said, I will not talk about each phrases because tomorrow we are finishing. But what is the key now?
1: Excuse me. Už jsme mluvili o tom tématu perly v Guru Gitě a ono se to tady opakuje ještě v mnoha dalších verších, tak se tím nebudeme zabývat, protože zítra už končíme seminář, tak se soustředíme na klíčové body.
0: And what is also very important inside in Guru Gita, they said those who have a lot of knowledge and a lot of practice, but they don't understand the guru, we will not come to that realization.
1: V Guru Gitě se také píše, že ti, kdo mají mnoho znalostí i mnoho sádhany, ale nechápou princip gurua, ti nemohou dojít realizace.
0: And you know this, there is so many people who have great knowledge.
1: A to přece všichni známe. Je tolik lidí, kteří mají obrovské znalosti.
0: But that knowledge is just dry knowledge.
1: Ale ve skutečnosti to je suché poznání, suché znalosti.
0: You have people who are practicing and practicing and practicing and in the end when you look such person you not see that is the better person.
1: Asi znáte lidi, co pořád jenom cvičí, cvičí, cvičí, ale když je vidíte po několika letech, zjistíte, že vlastně se nestali lepšími lidmi.
0: Sometimes you will see that is a more nasty person than other.
1: Možná jsou i horší než druzí.
0: Why? Because all this, if it's without love, without heart, without understanding of that relationship between guru and disciple, without trying to really bow down your head, what means give up from ego.
1: Pokud cvičíte,
0: all this will be just food for ego.
1: Pokud cvičíte bez lásky a bez toho porozumění vztahu mistra a žáka, tak ty výsledky cvičení se stanou pouze potravou pro ego.
0: And it is not how they said in the Guru Gita, is no help for those gods, and because when we talk about the God, what you will see, gods, what you will see with Indra usually, he's all the time jealous.
1: A nepomůžou vám ani k tomu různí bohové, protože když byste třeba měli Darshan Indry, no tak co s tím? Vždyť Indra je pořád žádlivý a ještě k tomu se strachuje, kdo mu vyfoukne trůn.
0: And that is the problem. All the time is that ego. We may accomplish a lot of things in we will said in our practice and sitting days and days and meditating days and days, but if inside remain one little part of look at me, nothing of all this.
1: Můžeme sedět a meditovat celé dny dnoucí, ale pokud je tam v tom v nás ještě myšlenka, podívejte na mě, jaký já jsem jogín,
0: and
1: tak
0: also,
1: je to všechno k ničemu.
0: Also said in this one strophe, who is with the guru have all the time discussion. Discussion with the guru and intellectual, yes, but...
1: Ale kdo má vždycky nějaké vnitřní diskuze s mistrem, kdo pokládá ta slovíčka ale?
0: And who is talk with guru without respect?
1: Ten, kdo mluví s mistrem bez úcty.
0: He will born like a demon, or he will be in the jungle and or in the desert.
1: Tak se narodí buď jako démon, nebo někde v džungli, nebo na poušti.
0: Of course, we don't think that somebody will born like a demon.
1: A nepředpokládáme, že se to někomu z nás stane.
0: But you know that when we have physical form of the human.
1: Ale víte, že když máme fyzickou formu člověka.
0: It is not meaning that we are human.
1: To ještě neznamená, že opravdu člověkem jsme.
0: Sometimes somebody is the animal.
1: Někdy je někdo zvíře.
0: Somebody is the demon.
1: Někdo je démon.
0: Demon. Somebody is the angel.
1: Někdo je anděl.
0: And somebody is human.
1: A někdo je člověk.
0: And somebody is guru.
1: A někdo je gurudev.
0: It is depend which quality is in you.
1: Záleží na tom, jaká je ve vás kvalita.
0: You know this story, but I will tell you because I like this story.
1: Asi znáte příběh, ale já vám ho zopakuju, protože ho mám rád.
0: When one disciple was lived with the Guruji in the forest.
1: Jeden žák žil se svým mistrem v lese.
0: And you know, imagine yourself that you are living with the Guruji in the forest. No people, nothing, maybe somebody visit guru once in the 2 weeks.
1: Představte si sami sebe, jaké by to bylo žít s mistrem v lese, kde jste úplně sami, nejsou tam žádní lidé, možná mistra přijde navštívit jeden člověk za 14 dní.
0: No mobile.
1: Žádný mobil.
0: No internet.
1: Žádný internet.
0: No people.
1: Žádní lidé.
0: What to do?
1: Co tam dělat?
0: And that disciple here that in a near village, what means few days walk, will be one mela.
1: A ten žák se doslechl, že v sousední vesnici bude za pár dní budou kolotoče, bude tam pouť.
0: And he asked Guruji, Guruji, I hear that will be mela in the near village. Please, I would like to go. I would like to see some people.
1: A ten žák prosí mistra, Guruji, prosím, dovolte mi, abych mohl jít na tu pouť tam v nedaleké vesnici. Ona bude za pár dní a já si moc přeju vidět pár lidí.
0: And Guruji said, that you will not see people.
1: A mistr mu říká, ale neuvidíš lidi.
0: And that disciple think, Guruji have some problem because he's too long alone.
1: A žák si myslí, Gurudev má nějaké problémy. On je totiž moc dlouho sám.
0: And he try to argue with the Guruji.
1: A tak se žák snaží argumentovat s
0: mistrem. But Guruji, there will be thousands of people. There's the great mela in all these few villages will come together.
1: Ale mistře, tam budou tisíce lidí. Je to veliká pouť a všichni lidé z okolních vesnic tam přijdou.
0: And Guruji saw that discussion will not give fruit.
1: A mistr viděl, že diskuse nikam nevede.
0: And he said, okay, you may go.
1: Tak řekl, no dobře, tak si běž.
0: But one thing.
1: Ale jedna věc.
0: Here is the peacock feather.
1: Tady máš paví péro.
0: And when you went to Mela,
1: až přijdeš na tu pouť,
0: just look through that feather.
1: Tak se dívej skrze to péro.
0: And where you see people, sit with them.
1: A až uvidíš někde lidi, tak tam se posaď.
0: Yes.
1: Ano, mistře.
0: He took a feather, put in the pocket.
1: Vzal si to pero a dal si
0: walk
1: ho do
0: till
1: kapsy.
0: That village 2 days.
1: A šel tam asi 2 dny.
0: And he was before entering on the mela.
1: A ještě než vstoupil na tu pouť.
0: He remembered that the Guruji gave to him the feather.
1: Tak si vzpomněl na to paví pero.
0: And he said, it is nonsense. I see so many people.
1: A říkal si, no to je přeci nesmysl. Já tady vidím tolik lidí.
0: And here is the one very important thing.
1: A tady jedna důležitá věc.
0: He had love to his master.
1: Že on miloval svého mistra.
0: He had trust in Guru.
1: Měl důvěru v Gurudeva.
0: And but he little argue inside. What is okay?
1: Uvnitř měl takový konflikt, no to je v pořádku.
0: But he had the love.
1: Ale měl lásku k mistrovi.
0: And he took that feather.
1: A tak vytáhnul to pero.
0: And just look. And in that moment he was surprised.
1: Podíval se skrze něj a byl hned překvapený.
0: It was not people.
1: Tam nebyli lidé.
0: It was monkey, snake,
1: opice, hadi.
0: All different animals.
1: Všechny možné druhy zvířat.
0: And you know that we said, oh, that person is a real snake.
1: Víte, že říkáme třeba, jo, ten člověk, to je fakt had.
0: Oh, he is a fox.
1: To je liška.
0: Et cetera.
1: A tak dále.
0: And he put a feather back.
1: A tak když odendal to pero.
0: And again he saw many people.
1: Tak zase viděl spoustu lidí.
0: And he made this experience few times.
1: A tak si tu zkušenost zopakoval ještě několikrát.
0: But why feather of a peacock?
1: A proč právě pero od páva?
0: We talk that the feather is the symbol of the Shiva.
1: Říkali jsme, že pero
0: and
1: je symbolem
0: why. Okay.
1: Shivy a vysvětlili jsme proč.
0: And through that conscience, what we got like a blessing from our Gurudev, Shiva conscience.
1: A skrze to Shivovo vědomí, které jsme získali požehnáním
0: he od mistra, was able to saw difference, not difference, but he was able to saw real nature of these beings.
1: Tak díky tomu požehnání byl schopen rozeznat pravou skutečnost těch lidí, jakoby, co tam byli.
0: And he entered the mela.
1: A tak přišel na tu pouť.
0: And he was confused with so many animals.
1: A byl zcela zmatený, tolik zvířat kolem.
0: And some devil.
1: A tu a tam nějací démoni.
0: But in one corner he saw few people.
1: Ale v jednom rohu si všiml, že je tam několik lidí.
0: And he just started to go to that part.
1: A tak šel tam tím směrem.
0: And he heard that their people are talking about spiritual things.
1: A zjistil, slyšel, že ti lidé si vyprávějí o duchovnosti.
0: And he was with that people.
1: A tak tam u nich zůstal.
0: And when he went back to the ashram to the Guruji.
1: A když se vrátil do ášramu ke svému mistrovi?
0: What to say? Only bow down.
1: Co mohl říci? Pouze padl mistrovi k nohám.
0: And here is when we argue with the guru.
1: A tak tady se praví, pokud nesouhlasíme s Gurudevem, pokud se s ním hádáme.
0: That means we are not appreciating, we are not value that knowledge.
1: Pokud si nevážíme jeho učení.
0: And we think oh no that it's not true and you are even harsh words said because you are against something what is the truth?
1: Pokud s tím nesouhlasíme a nebo dokonce i mluvíme nějaká drsná slova, protože si myslíme, že to není pravda, co nás učí mistr.
0: It is not mean that we will be demon in the hell, but that quality will again start to arise in us.
1: Tak ještě to neznamená, že bychom se měli stát démonem v pekle, ale je jisté, že ta vlastnost se v nás zase probudí.
0: Because we will stop not by the punish of a guru, but with our ego and bad quality, we will stop our development and we will again fall down.
1: Protože to není tak, že by nás mistr nějak chtěl pokárat, potrestat, ale vlastně naše vlastní negativní vlastnosti a ego nás zastaví na tom stádiu vývoje.
0: Fear from the time, fear from the death, fear from the some evil eye.
1: Strach z času, ze smrti, ze zlého pohledu.
0: This curse of the demon, curse of the some black magic.
1: Z prokletí démonů a černé magie.
0: It is nothing of that is have influence on the such person who is with on the guru on that path. Spirituality, who is with the guru, who is recognizing who is the guru.
1: Nic z toho se nemůže dotknout do bhakti, který následuje duchovního mistra.
0: And that is our bhajan, Sridip Niranjan Sabduk Bhajan.
1: To je v našem bhajanu Sridip Niranjan Sabduk Bhajan.
0: And that is important to understand what is the guru? That guru is that divine conscience.
1: To je důležité pochopit. Kdo je to Gurudev? Gurudev je boží vědomí.
0: And we try to evolve, evolution, to grow and to get that guru tattva in us also. We have already, but it's covered with a lot of dirt, like in that story with the pot.
1: A my se snaží

0: prokletí a ke zlému pohledu.
1: Talks about truth.
0: Je to pravda?
1: Bad constellation.
0: Nebo debaty o špatných konstelacích.
1: If you are on the spiritual path.
0: Pokud jste na duchovní cestě.
1: That is just how we will send mumbo jumbo. Just nonsense.
0: Tak je to prostě nesmysl.
1: Don't be in the fear that somebody will put evil eye on you.
0: Nebuďte ve strachu, že vás někdo poškodí zlým pohledem.
1: How is possible?
0: V češtině říkáme, že vás někdo uhrane.
1: Only is possible if you are in the fear.
0: To je možné pouze, pokud jste naplněni strachem.
1: Only is possible if you believe in this.
0: Jenom tehdy, když tomu věříte.
1: And who will put the evil eye on you?
0: Kdo by vás měl uhranout?
1: You yourself will put the blackmailing to you.
0: Vy sami můžete pomluvit, poškodit sami sebe.
1: You need to believe that men or women have power and over you.
0: Musíte nejprve věřit tomu, že někdo jiný má nad vámi moc.
1: And because of your fear, you will make you will injure yourself.
0: A tak je to váš strach, který je příčinou toho toho vašeho zranění nebo té jakési poškození. Byl takový jeden příběh
1: about one village.
0: O jedné vesnici.
1: And not in the village, but little far from the village, maybe 20-30 minutes walk from the village.
0: Kus za vesnicí, asi 20 minut cesty.
1: Was living one witch.
0: Žila jedna čarodějnice.
1: And she was not witch.
0: A nebyla to čarodějnice.
1: She was just a manipulator.
0: Byla to jenom taková manipulující osoba.
1: And when you are manipulator,
0: a když je člověk manipulátor,
1: and when you want to live from other people,
0: a chcete žít z druhých lidí, chcete je zneužívat,
1: like a tick,
0: jako klíště,
1: you need to make a performance.
0: Tak k tomu musíte udělat řádné představení.
1: And she made performance.
0: A tak ona takové představení dělala.
1: She need a special dress.
0: Měla k tomu zvláštní oblečení.
1: And all this what is important that people think that you are witch.
0: A všechny ty atributy, které jsou zapotřebí k tomu, abyste uvěřili, že je ona čarodějnice.
1: And she got a rooster.
0: What she got?
1: A rooster.
0: Dostala kohouta.
1: And she was so good manipulator.
0: Byla tak dokonalým manipulátorem.
1: That she said to the village.
0: Že oznámila vesnici.
1: Look, without my rooster, sun will not rise.
0: Podívejte, bez mého kohouta slunce nevyjde.
1: Only because of my rooster, who is under my control.
0: Jen díky kohoutovi, který je pod mou plnou kontrolou,
1: sun will rise.
0: Slunce vychází.
1: And of course, people was in the fear.
0: A tak lidé samozřejmě byli ve strachu.
1: Not stupid people. But how many times you believe in such things? Be open to yourself, not loudly, but just like Atam Chintan meditation.
0: Buďme k sobě přitom upřímní, kolikrát takhle někomu naletíme.
1: I have one lady in the Zagreb.
0: Mám jednu studentku v Záhřebu.
1: She is not a witch, but she tried to be somebody who have vision and it's possible to read your future.
0: Ne, chtěla by být čarodějnice, ale prostě je to jenom někdo, kdo tvrdí, že vidí vaši budoucnost.
1: Not that she want to be, but she play the role.
0: Ona hraje roli čarodějnice.
1: And she want to come to me.
0: A chtěla

0: ke mně přijít.
1: And she always come to me and you have some problem with the spinal column.
0: A říká, ty máš nějaký problém s páteří.
1: And I said no.
0: Já řeknu ne.
1: But you have some problem with the ear.
0: Ale máš problém s uchem.
1: I said no.
0: Ne.
1: But somebody near you have some problem with the ear.
0: Ale někdo, kdo je blízko tobě, tak má problém s uchem.
1: And I start to laugh.
0: A já
1: all the time.
0: A já jsem se začal smát.
1: And she know that such conversation with me is not functioning.
0: A ona ví, že se mnou tahle konverzace moc nefunguje.
1: But always she try.
0: Ale pokaždé to zkusí.
1: And what happened?
0: A co se
1: it
0: stalo?
1: It was really one research. Aha. I was documentary. I was look that documentary.
0: Byl na to jeden výzkum. Já jsem se díval na dokument o tom.
1: About two sisters.
0: Bylo to o dvou sestrách.
1: From Russia.
0: Ze Ruska.
1: Very famous, how they said, clear vision. Who see the future and see the everything, like three Kardashians also.
0: Kteří byli to slavné jasnovidkyně.
1: And one researcher.
0: A jeden vědec.
1: Try to make experiment.
0: Nebo výzkumník udělal pokus.
1: Because it's very important how you will answer.
0: Je velmi důležité, jak odpovíte otázku.
1: It is important. Now I teach you how to manipulate. Hmm?
0: Teď vás učím, jak manipulovat.
1: Maybe tomorrow you will be in the black dress.
0: Možná zítra přijdete v černém.
1: With some different mala. Who knows?
0: Budete mít úplně jinou malu, kdo ví.
1: But it is if you have talent, you know how to put question and also you said something. And you listen, and that other person starts to talk to you everything.
0: Když
1: and
0: máte
1: you think,
0: talent,
1: oh, she knows everything about me.
0: Když máte talent, tak člověku položíte takovou otázku, že mu současně podsouváte jakousi odpověď. A ten člověk se vám pak otevře a vlastně vám řekne vám o sobě úplně všechno.
1: And that person said everything about himself. Because you know, put the right question, listen, put something. Oh yes, yes, you are completely right. I have that problem and blah blah blah. Start. Tak povedz, I'm right. That is the science. It is not a. That is really science.
0: Je to věda. Vivek, proč se ptáte, jak proč jeho, který je psycholog?
1: And that man make a show.
0: A tak ten výzkumník teda udělal takovou ukázku.
1: He put the picture of the mass murderer Al Bundy, how they call this guy from America, mass murderer, who is making lot of killing people. Serial killer, yes.
0: Yeah. Tak dal tam obrázek nějakého sériového vraha.
1: And he asked about that man.
0: A zeptal se na něj.
1: And in the end finish that he is still alive, is really good person, have family, etc. Because that man answer and talking on that way that she makes story that serial killer is still alive and have a family and he's very positive and humanitarian worker.
0: Protože tenhle ten výzkumník, on zkrátka věděl, jak s těmi jasnovidkami zacházet, a takže on jim odpověděl takovým způsobem, že oni z toho nakonec udělali příběh, že tenhle ten člověk stále živý, je velice dobromyslný, dělá charitu, má rodinu a tak podobně.
1: And you know what Swamiji said? I think here in the Střílky.
0: A víte, co Swamiji řekl? Myslím, že to bylo tady ve Střílkách.
1: When somebody went to you and said, I see that your Manipur chakra is little turning on the left side.
0: Když k vám někdo přijde a začne vám říkat, vidím, že tvoje Manipura se trošku točí doleva.
1: what to do in that moment.
0: Co udělat?
1: Oh, thank you. Okay, I will go now to the lunch. Just
0: tak mu řekněte. A děkuju, dobře. Já jdu teď na oběd. Ahoj.
1: Because that talk is just fishing you.
0: Protože ta taková debata, to je jenom háček na získání pozornosti.
1: Don't believe in such nonsense.
0: Nevěřte takovým nesmyslům.
1: That is only to take money from you.
0: To je jenom vylákat z vás peníze.
1: Or to get influence on you.
0: Nebo získat na vás vliv.
1: That is what Tiak Purji said, science.
0: Jak Tiak Purji řekl, to je věda.
1: And some people had talent for that, and some need to learn that.
0: A tak někteří lidé na to mají talent, a někteří zase si musí vyzkoušet tuhle lekci.
1: And that women have a really talent.
0: A tak ta žena měla opravdu talent.
1: And whole village was believed that only because of her rooster, the sun is rising up.
0: A tak celá vesnice žila ve strachu, že pouze díky jejímu kohoutovi slunce vychází.
1: And you know that appetite is never go down.
0: A víte, že chuť nikdy neklesá.
1: You are all the time more and more hunger.
0: Vždycky
1: you want more and more.
0: Hlad a touha se zvyšují. Chcete více a více.
1: And she start with the food, with something like this, but after that her appetite grow.
0: A tak ona začala nejprve s jídlem, ale pak její touhy se zvyšovaly.
1: And village was in the fear.
0: Vesnice byla ve strachu.
1: And really in village was not so good atmosphere.
0: A ve vesnici nebyla dobrá atmosféra.
1: And one yogi passed through that village.
0: Jeden jogin tam tudy procházel.
1: And he saw that whole village are devastated.
0: A viděl, že celá ta vesnice je nějaká, jsou na tom špatně.
1: Depression, fear.
0: Deprese, strach.
1: And he asked, what is the problem?
0: Co se tady děje?
1: Swamiji, our situation is really tough.
0: No, Swamiji, víte, naše situace je opravdu těžká.
1: You know, if tomorrow we will not give to that which I don't know what, but something very precious for our village, the sun will not rise.
0: Víte, pokud jí zítra nedáme to, co požaduje, něco velmi nákladného, tak zítra nevyjde slunce.
1: And we will die.
0: A umřeme.
1: And yogi said, okay, stop, please. Tell me what happened. And they explain that women have a rooster, and without that rooster, the sun will not rise.
0: A ten jogin se jich ptal: tak moment, vysvětlete mi, co je tady za problém. A oni mu vysvětlili, že ta čarodějka má kouzelného kohouta a bez něj nevychází slunce.
1: And tomorrow, before sunrise. We need to bring to that witch a lot of gold.
0: A tak zítra, než slunce vyjde, musíme čarodějce donést spoustu zlata.
1: But we don't have that gold.
0: Jenomže my ho nemáme.
1: And yogi said, no problem. Don't worry, be happy.
0: Yogi říká, to je v pořádku, nebojte se, buďte v pohodě.
1: I will go with you tomorrow.
0: Já půjdu zítra s vámi.
1: And the whole village before sunrise with that Swamiji went in front of that hut.
0: A tak celá vesnice další ráno před východem slunce šla k té chýši spolu s tím Swamijim.
1: And that witch said, yes, and you bring me that gold.
0: A čarodějka vyšla a říká, tak, donesli jste mi zlato?
1: And villagers in the fear said no.
0: A vesničané ve strachu říkají ne.
1: But you know, my rooster will not make noise and sun will not rise.
0: No ale víte, co to znamená? Kohout nezakokrhá, slunce nevyjde.
1: And yogi said, okay, show us.
0: A Jogin říká, aha, tak jo, tak nám to ukaž.
1: And in that moment, which I realize what to do.
0: A v ten okamžik si čarodějnice uvědomila, ajaj, co teď?
1: Even if she kill rooster,
0: i kdyby kohouta mu zakroutila krkem,
1: the sun will rise.
0: Slunce stejně vyjde.
1: She tried to argue with that yogi.
0: Zkoušela argumentovat s jogínem.
1: Because she also want to influence on his fear.
0: Zkoušela ovlivnit také jeho strach.
1: But yogi is without fear.
0: Ale jogín je bez strachu.
1: And she said, now you will see.
0: A ona řekla, tak teď uvidíte.
1: My rooster will not make sound.
0: And můj kohout nezakokrhá.
1: And she enter in the hut.
0: Vstoupila do chýše.
1: But hut have two doors.
0: Ale chýše měla dvoje dveře.
1: She took some stuff and ran through other doors.
0: A takže pobrala pár švestek a vyběhla zadními dveřmi.
1: And after few minutes without sound of the rooster, sun rise.
0: A za několik minut, aniž by kohout zakokrhal, tak slunce vyšlo.
1: And that is all witches around you.
0: A to jsou všechny ty čarodějky okolo vás.
1: Don't believe in that.
0: Nevěřte jim.
1: Sometimes it's good.
0: Někdy to má svůj význam.
1: Because you have placebo effect.
0: Protože máte placebo efekt.
1: And I'm very sad because I don't have placebo effect.
0: Já jsem smutný, že na mě to neplatí.
1: I will love that somebody said to me, look, this water is good. If you drink this water, you will heal yourself.
0: A mně by se líbilo, když by mi takhle někdo nabídnul sklenici vody a řekl, když to vypiješ, tak se vyléčíš. A když bych na to věřil.
1: And also is possible.
0: A možná to možné je.
1: That is placebo.
0: Ano, to je placebo.
1: And same thing, drop of this water will kill you.
0: A nebo vám někdo řekne, kapka této vody tě zabije.
1: And that was one also story.
0: To byl
1: that is the Russian story.
0: Still alive?
1: Hmm?
0: Still alive?
1: We will see.
0: Byl jeden takový ruský příběh.
1: And that is Western story, not only Indian story.
0: To je západní příběh, ať nemluvíme one, pořád jenom indické příběhy.
1: About one great doctor.
0: O jednom velkém doktorovi.
1: But how great knowledge was, also on other hand was great ego.
0: Měl veliké znalosti, ale také veliké ego.
1: And he didn't take any disciple.
0: Neměl žádné následovníky.
1: Because he was in the fear.
0: Protože byl v obavách.
1: That person will get knowledge from me.
0: Že když ten následník získá ode mě znalosti.
1: What means completely different from what is the guru.
0: A to je úplně jiný princip než je guru.
1: Guru wants that his disciple become not gold but paras.
0: Guru si přeje, aby jeho žák se stal nejen zlatem, ale dokonce párasem.
1: And that doctor was really opposite.
0: A ten doktor byl přesný opak.
1: And one guy want to learn from that doctor.
0: A přišel člověk, který se od něho chtěl učit.
1: But he didn't know how to reach to the doctor.
0: A nevěděl, jak se k němu dostat.
1: And finally, was not right, but finally, because his wish was so great, he went to that doctor and showed that he can't speak.
0: A protože jeho přání bylo obrovské, tak se mu to nakonec podařilo a když se k tomu doktorovi dostal, tak předstíral, že nemůže mluvit.
1: And doctor said, okay, he will help me, and he is not able to talk, no problem.
0: A tak doktor si myslel, no tak když nemůže mluvit, tak to není nebezpečné pro mě.

0: a může mi pomoct.
1: And he learned from doctor.
0: A on se učil velmi dobře.
1: And of course, in every story, that the doctor was the doctor of the king house.
0: A v tom příběhu, jak už to bývá, ten doktor byl lékařem na královském dvoře.
1: And king had a beautiful daughter.
0: Král měl nádhernou dceru.
1: And of course this young disciple fall in love to that princess.
0: Ten mladý žák toho doktora se zamiloval do princezny.
1: But once happened that princess become ill.
0: Jednou se přihodilo, že princezna onemocněla.
1: Couldn't eat, couldn't sleep, couldn't walk.
0: Nemohla jíst, nemohla spát, nemohla chodit.
1: And just losing the strength.
0: A jenom ztrácela sílu.
1: And doctor tried to cure her.
0: Doktor se jí snažil léčit.
1: But nothing helped.
0: Ale nepomohlo.
1: And that young boy realized that she have a tick in ear.
0: A ten mladý žák, ten jakoby mladý lékař si všimnul, že má klíště v uchu.
1: And because of that.
0: A že to je vlastně příčinou.
1: But he's not able to talk.
0: Ale on přece
1: he's playing that theater that he's not able.
0: On přece nemluví, alespoň hraje to divadlo, že neumí mluvit.
1: But because of love to that princess.
0: Ale díky té lásce k princezně.
1: He said, what is her problem?
0: Tak to řekl, co je příčinou jejího onemocnění.
1: Doctor was very angry.
0: Doktor byl velice vzteklý.
1: But he looked and realized, yes, he's right.
0: A podíval se a říkal si, aha, má pravdu.
1: And after that, he asked the king.
0: A potom požádal krále.
1: Because that young guy was cheat him to kill.
0: Požádal, doktor požádal krále, aby toho mladého lékaře nechali zabít, protože podvedl lékaře učitele.
1: But king was thinking, look, that young boy is even better than old doctor.
0: A král si ale myslel, no podívejme na to, on ten mladý je vlastně ještě lepší lékař než starý.
1: I don't want to lose the good doctor.
0: Nechci ztratit dobrého doktora.
1: And I will make you know, in the western movies, two person with the pistols, that is the duel. Okay, that is the duel. And he said, okay, we will organize duel.
0: A tak král řekl, tak uspořádáme souboj.
1: You will give poison each other.
0: Dáte jeden druhému jed.
1: And if you are good doctor, you will recognize which poison you got.
0: A pokud jste dobrým doktorem, tak rozeznáte, jaký jed jste dostal.
1: And you will found antidote.
0: A tím pádem najdete i protilátku.
1: And disciple said, no, I will not give poison to my teacher.
0: A ten mladý doktor, ten žák říká, s tím nesouhlasím, já přece nemůžu dát jed mému učiteli.
1: That is a real disciple, šišia.
0: To je pravý žák.
1: I can't do this.
0: Tohle já nemůžu.
1: And doctor was not a real guru.
0: A doktor nebyl opravdový guru.
1: And he made the most poison and gave to disciple.
0: A takže on připravil to nejjedovatější, co dokázal, a dal to svému žákovi.
1: And disciple just like a Mirabai drank that poison.
0: A disciple stejně jako Mirabai vypil ten jed.
1: And said, "This is also my guilt."
0: A řekl, to je součást mé úmluvy.
1: I will not doing anything and I will not try to found the antidote.
0: Já to přijímám a nebudu se snažit hledat nějakou protilátku.
1: But also he needs to give the poison to doctor.
0: Ale také on měl vlastně, on měl za úkol teda dát vlastně jed svému učiteli.
1: And he gave the water.
0: A on mu dal vodu.
1: Because I can't give poison to my guruji.
0: Protože on nebyl schopen dát jed svému mistrovi.
1: And the doctor start smell everything. And drank without taste, without color, without smell, without anything.
0: A starý doktor to začal ohledávat a byl zmatený, protože to nemělo žádnou vůni, žádnou chuť, bylo čistá, vypadalo to jak čistá voda.
1: And he died.
0: A zemřel.
1: This young disciple.
0: Ten mladý doktor.
1: Didn't took anything.
0: Nevzal žádnou protilátku.
1: But he survived.
0: A přežil.
1: And that is this placebo effect.
0: A to je ta síla placebo efektu.
1: Somebody tell to you that you have evil eye, that your anahat chakra is not so good, maybe you will get heart attack and I will give you treatment.
0: Někdo vám řekne, vidím, že tě někdo proklel a tvoje anaháta není v pořádku. Mohl by si dostat infarkt, ale já tě můžu vyléčit.
1: And you are that who make that your heart is not working.
0: A vy jste ten, kdo ve skutečnosti způsobí, že to srdce vám pak dobře nefunguje.
1: Okay. Some doctors existing who is through your physical body is possible to see, like Ayurvedic doctor just touch your pulse and exactly know your dosha. Seeing your tongue, your eyes, your color of your face, and I think know a lot of things, and they tell that some illness is in you.
0: Samozřejmě jsou lékaři, kteří dokážou z fyzického těla vysoudit vaše onemocnění. Třeba když máte ayurvédského doktora, tak on vám udělá nádi parikšu a řekne, kterou došu máte v nerovnováze, podívá se vám na oči, na jazyk, na barvu kůže a tak podobně a z toho může vysoudit spoustu věcí.
1: But when start with the magic.
0: Ale když někdo začíná s magií,
1: in that moment you are signing and put the stamp. I don't believe in my guru.
0: Tehdy je to jako když podepíšete a dáte razítko pod prohlášení, že já nevěřím na svého gurua.
1: Yes.
0: Je
1: and
0: to
1: just
0: tak?
1: Start to sing Sridipa Niranjana Sabaduka Banjan.
0: A tak si jenom zaspívejte Sridipa Niranjan Sabaduka Banjan.
1: With that mantra you will purify everything.
0: S touto mantrou pročistíte úplně všechno.
1: But you need to have that love, that trust.
0: Musíte mít tu lásku, tu důvěru.
1: In your heart and really that is functioning.
0: Ve své srdce a opravdu to funguje.
1: And all fear from the time, fear of the death.
0: A potom veškerý strach z času, ze smrti,
1: all this black magic
0: z černé magie
1: is not touching those who are in the mercy and who is walk on the path of spirituality.
0: Se nedotkne těch, kteří mají jsou pod milostí mistra a jsou na duchovní cestě.
1: Siddhipnam Bhagavana Ki Jai. One bhajan. And after that we will have prayer and again bhajans.
0: Dáme si jeden bhajan, pak modlitbu a zase bhajan.
1: And don't believe that rooster is a cause of the sun rising.
0: A ne, abyste věřili, že kohout způsobuje východ slunce.

0: A teď, když najednou by třeba přišel déšť, tak si tady všichni můžete sednout. A je to tady naše místo pro satsang. Takže je to satsang samaj. A je to pro všechny.
1: But it has to not go with the your feet in this place.
0: Ale tady na to místo přede mnou byste neměli chodit nohama.
1: If do, then your shoes out.
0: A pokud tak bez bot.
1: And if it is your hands are cool.
0: A pokud máte ruce nebo nohy čisté.
1: So, like our all other temples of Mahaprabhuji's, Devapurichi's and our all else.
0: Tak jako všude jinde v našich chrámech, kde je Mahaprabhuji, Devapurichi a podobně.
1: And so he is also today for us this new one.
0: Tak i tady je to vlastně vysvěcení takového nového místa.
1: I would tell you.
0: A já bych vám k tomu řekl.
1: That any times.
0: Že kdykoliv se něco chcete, něco se vám líbí nebo něco se vám stalo, tak tady tak byste měli přijít na tohle místo a modlit se a opakovat mantru. A ve všem pak bude mír a harmonie znovu. A víme, jaký je tady krásný les. Všechny krásné stromy, krásní ptáci. Takže je to tady krásné místo velké na satsang.
1: And so in the ashram we have many, and this is very holy person, very holy person.
0: Takže je to tady vlastně ášram se světci.
1: And when we was arrived here and we got this place.
0: Když jsme sem přijeli poprvé, když jsme to koupili.
1: From that day on we had no any alcohol fish poor face. Many things.
0: Tak od té doby tady nikdo neměl ani kapku alkoholu, nikdo tu nejedl ryby ani nic podobného.
1: And we had always thousands of people came in our this ashram.
0: A do tohohle ashramu chodili tisíce lidí.
1: And we was making we went everybody very nice.
0: A vždycky jsme přicházeli hezky.
1: Elderly persons.
0: I starší lidé.
1: They had also very peaceful and very good. They live here.
0: I pro ně je to tady takové míruplné prostředí. Někteří tu žijou.
1: So, and many many friends went through our this ashram.
0: A mnoho našich přátel tímto ashramem prošlo.
1: Many in other countries.
0: A mnoho i z jiných zemí.
1: In America.
0: I v z Ameriky.
1: Australia.
0: Austrálie.
1: New Zealand, Fiji.
0: Nový Zéland, Fiji.
1: Kanada.
0: Kanady.
1: In many other countries.
0: A mnoha dalších zemí.
1: And our yoga people.
0: A naši lidi z jogy.
1: Our yoga people, they were in many many countries.
0: Zase jeli do mnoha dalších zemí.
1: From India, here from the Europe.
0: Z Indie, z Evropy.
1: And then from Europe, many many our bhaktas.
0: A mnoho našich bhaktů z Evropy.
1: From here. They went to other countries.
0: Odsud jeli do dalších zemí.
1: You know, in the other countries.
0: A vy víte, že v těch jiných zemích.
1: That and Australia.
0: Třeba v Austrálii.
1: And in Australia, is all our guru brother and sisters. They are all in the ashram.
0: Tak všichni naši guru bratři a guru sestry jsou tam v našem ashramu.
1: Many people they have, but they have very nice practice and very good and yes, Guruji and like this, and then after about 3 months they go away.
0: A mnoho lidí se chová hezky, milé a řeknou ano, svamiči a tak, ale pak po pár měsících jsou pryč.
1: America also.
0: I v Americe je to tak.
1: But the Europe.
0: Ale v Evropě.
1: Europe is a very holy place.
0: Evropa je velice posvátné místo.
1: And they have come with this very much in after when I go, that was completely different.
0: A tam, kam jsem pak jel, tak vždycky byli přátelé.
1: But now you know how millions of the people they came out from the meat and alcohols and like this.
0: A víte, že vlastně díky tomu miliony lidí se zřeklo masa a alkoholu.
1: Not only myself.
0: A nejenom díky mně.
1: And our centers.
0: A našim yoga centrům.
1: But many other yogis. Very nice.
0: Ale i díky mnoha dalším jogínům.
1: So, but it was yoga and their life have done this, that people come as it is a meat and alcohols and like this.
0: Ale bylo to díky Joze v denním životě, že lidé opravdu se zříkali alkoholu a masa.
1: And so you know that everyone.
0: A vy to všichni víte.
1: How many you have learned this?
0: Kolik z vás se to naučilo?
1: And through that we were searching Alakpuriji's.
0: A tím jsme také hledali Alakpuriji'ho.
1: And we got Alakpuriji.
0: A našli jsme Alakpuriji'ho.
1: And this Alakpuriji's, it was Alakpuriji's.
0: A Alakpuriji tam byl.
1: He was time of the Shiva.
0: A byl vlastně v době Šivy.
1: You see that Nandi, Nanda Devi, Nanda Devi.
0: A víte, že Nanda Devi.
1: And Nanda Devi was long time at Shiva's time.
0: Tak to bylo už dávno, je to vlastně v době Šivy.
1: And that with the Alakpurijis.
0: A s Alakpurijim.
1: And then when the Shiva Shakti was died.
0: A když pak Shiva Shakti.
1: And then what said the Shiva and the Shakti was died, not died or she's gone.
0: A když pak ta Shiva Shakti odešla,
1: then the Parvati.
0: Tak přišla Parvati.
1: And Parvati, she want to marry with the Shiva.
0: Která se chtěla vdát za Šivu.
1: But she don't know.